Jakmile na Evropě 2 rozjedou pendulum svůj drum and bassovej nářez, je to znamení. Znamení toho, že půjdeš zadarmo na festival Let It Roll. Na Evropě 2 pro tebe máme od pondělí do pátku 4 lístky denně. Let It Roll. Na přelomu července a srpna v Mostě. Exkluzivně s Evropou 2.

0: živý hraní, rozhovory a tisíce dalších skvělých videí na jednom místě.
1: No to, že si cigán, tak si fakt jako dobrý.
0: Čekuj sekci video na Evropa2.cz.

멋진 별 내 우주의 놈 다른 세상을 만들어주는 girl 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도 결국엔 잠시니까

0: Poslucháč Európy 2 nezná hranice.
1: Pro koho a proč song za trest?
2: Pro místní panamské protestanty, protože vám volám z Panamy.
1: Cože, si Panamy?
3: Odkud nám voláte?
4: Dobrý den, já volám ze Španělska, z Barcelona.
1: Hustý. Pozor, teďka nám někdo telefonuje ze strašně velký dálky. To vypadá, že to je z oběžný dráhy nebo z Marsu. Halo?
5: Halo. To není z Marsu, z oběžný dráhy. Německa.
0: Freundschaftsbesuch. Evropa 2. Držíme ti flek po celé planetě.

0: go back to the ball girl one time.
1: Hudební novinka Evropy 2.

Jakmile na Evropě 2 rozjedou pendulum svůj drum and bassovej nářez, je to znamení. Znamení toho, že půjdeš zadarmo na festival Let It Roll. Na Evropě 2 pro tebe máme od pondělí do pátku 4 lístky denně. Let It Roll. Na přelomu července a srpna v Mostě. Exkluzivně s Evropou 2.

Dobrý den. Nejspíš známe odpovědi na otázky, které si kladete. Třeba ohledně muziky. Na Evropa2.cz/playlist najdeš všechny songy pěkně za sebou tak, jak jsme je na Evropě 2 odehráli. A to až týden zpátky.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Zpátky k muzice.

se mi dít i to, co ani nečeká.

0: Francouzský parlament včera definitivně schválil zákon, který umožní za přísně stanovených podmínek asistovanou sebevraždu. Píše to web deníku Le Parisien. Zákon nebude účinnosti jen na začátku příštího roku. Asistovaná sebevražda bude plně hrazena zdravotním pojištěním. A teď už Zuzka.
1: Lidé v anketě vybrali podobu železničního mostu v pražské Libni. Zvolili variantu s obloukem nad mostovkou a sportovištěm pod mostem. Ankety se zúčastnilo přes 650 lidí z Prahy i dalších částí republiky. Stavět se začne na začátku příští dekády a předpokládané náklady jsou zhruba 2,5 miliardy korun. Nový železniční most by měl zrychlit průjezd vlaků Prahou i se sníženým hlukem. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
0: Fotbalisté Argentiny v semifinále mistrovství světa zdolali 2-1 Anglii a zahrají si se Španělskem o obhajobu titulu. Očekávaný vrchol celého šampionátu vypukne v neděli 19. července. Úvodní výkop finálové bitvy mezi Španělskem a Argentínou je naplánován na 21 hodin.
2: Evropa 2, kde to stojí?
0: Cestu může řidičům aktuálně komplikovat silný déšť. Bouralo se na D11 ve směru z Hradce Králové do Prahy. Na 57. kilometru narazilo osobní auto do svodidel. V Praze pak provoz houstne na východní části Pražského okruhu směrem SD10 do Štěrbohol. Zdržíte se v koloně k omezení na 62. kilometru. Pracují tady totiž silničáři.
2: Každý den mydlíme na web Evropy 2 gigabajty zábavy pro tebe. Evropa2.cz. Všechno, co tě baví na Evropa2.cz. Evropa 2, jak je venku?
0: Dneska nás čeká teplejší den než včera. Teploty většinou vyšplhají na 26 až 31 stupňů. Současně bude ale vzduch v Česku poměrně vlhký. Většinou bude obloha polojasná až oblačná. Teď po ránu čekejme hlavně na Moravě a ve východních Čechách velkou oblačnost s doznívajícím deštěm, případně i bouřkami.
3: Takhle musím potvrdit, že jsme lidé 11.
0: A pršelo.
3: Ty jsi říkala, že tam někdo narazil do svodidel, tam zatím vůbec nic nebylo, takže to muselo být těsně. Ale tak lilo, že jsme lili fakt pomaličku.
0: No.
3: Tak prosím vás, pokud přijedete do nějakého prudkého deště, zpomalte, rychlou jízdou nic neúspěcháte. A ty jsi říkala, že bude vedro a ještě, že vlastně...
0: Dneska bude teplejc než včera.
3: Teplej než včera.
0: Bude vlhko.
3: A vlhko. Takže taková prádelná
0: no,
3: máme čekat.
0: Dusno, no, dusínko.
3: Dusno. No tak doufám, že jsme vás malinko nerozhodili po ránu, ale hele, je čtvrtek, to cinkne vždycky, zítra pátek a víkend před náma. Těší se?
0: Jistě, a hlavně, aby jsme neměli dusno tady ve studiu.
3: No, ale až přijde vedení,
0: no právě,
3: doufám,
0: to vždycky,
3: že nebude dusno.
0: To vždycky zhoustne.
3: Tak vám taky přejeme, ať vám to nezhoustne v práci, a naopak, ať máte dobrou náladu. Meduza, Alex Warren, tím začínáme. Hezký čtvrtek. Hey,

0: Shawn Mendes na vaší ranní Evropě 2. Hezké dobré ráno. Pohodovej čtvrtek vám přejeme i dnes. 17 minut po 6. hodině vám přejeme co nejpohodovější vstávání. Jak už jsme říkali před chviličkou, na některých místech tady v České republice se můžou vyskytovat lijáky, sem tam dneska zaprší, takže když budete cestovat, je to opravdu nebezpečný. Před chviličkou jsem frčel přes D11 a tam pršelo tak, že aquaplaning byl těsně přede mnou, takže chce to trošku zvolnit, rychlou jízdou nic neuspíšíte, nebo si malinko přistaňte, anebo si vyjděte ze svých domovů malinko dřív. Tak to vám samozřejmě přejeme, no a i dnes budeme šířit takovej ten prázdninový letní vibe. Jak říkala Káťa před chvíličkou ve zprávách, má být ještě teplej, než bylo včera. A myslím si, že měli bychom si to užívat. Dneska je čtvrtek, svátek slaví Luboš, těch je zhruba mezi námi asi 22 tisíc. Před chvíličkou jsem se koukal. Tak Lubošové, velká gratulace, další muzika třeba do vašich uší. A pro vás, i pro vás ostatní. Tak Silver Spoons, Sophie Alice Baxter anebo Palaya Royal. Tak tedy ještě jednou vám všem dobrou náladu, příjemné vstávání a pohodovej čtvrtek. S úsměvem a vaší Evropou 2.
1: Letní vibe Evropy 2. Každé úterý a neděli v 8 večer šlápneme na Evropě 2 na brzdu. Nasty, Arny, Vojtáho. Trojka, co umí rozhejbat vaši bránici.
2: Novou sochu prvního československého prezidenta odhalili ve dvoře Králové. U zoo se k nebi tyčí Tomáš Garrigue Safarik.
1: Brzda Evropy 2 a neb jakoby show.
3: Ještě jedno.
1: Každé úterý a neděli v 8 večer na Evropě 2.
4: Dózy a nože nyní v Penny. A navíc v akci. Máslo Bony 250 gramů za 19,90 a balkánský sýr Bloček Karlova Koruna 200 gramů za 29,90. Penny.
5: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
6: Tohle léto se nové brýle opravdu vyplatí. V optikách Focus nyní získáte k nákupu jedněch dioptrických brýlí druhé úplně zdarma. Využít můžete i slevu 40% na samozabarvovací dioptrická skla, díky kterým se brýle během chvilky na slunci promění ve sluneční. Navštivte nás. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
7: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
8: Pak přijeďte do AutoESA.
7: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
8: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
7: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc a to i hned a v hotovosti.
8: Kdo na to jde?
7: Od lesa prodá auto u ESA.
9: Mobil? Mega sleva. Kávovar? Mega sleva. A vy váš? Taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce, i na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v megaslevách na alza.cz.
10: Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Nyní za 79,90 vepřová krkovice kilo a Lakrum máslo 250 gramů za 22,90 do 21. července ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
11: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
13: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
14: Už tam budem.
15: Nech toho.
14: Později už tam bude.
15: Přestaň. Štěl mě vedro.
16: Pohodová cesta? To chce kuře.
14: Mňam.
16: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
17: Jsi fanoušek Marvelu, Star Wars, Hvězdné brány, Harryho Pottera nebo Hry o trůny? Miluješ kostýmy a cosplay? Pak si nenech ujít Comic Con Prague. Největší festival popkultury v Česku, který už 7 let spojuje fanoušky. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Originál mezi Comic Cony. Právě teď můžeš koupit vstupenky na Comic Con Prague za zvýhodněnou cenu. Neváhej, čas se krátí. Nabídka platí jen do 30. září.
18: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
19: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
20: Všude zdejší, všude je fajn.
21: Prázdninová mateří douška je nadupaná soutěžemi a přináší i super dárek na celé léto. 22 třpytivých tetovaček. Tohle číslo si nenechte ujít. Mateří douška právě v prodeji.
22: Zpátky k muzice.

0: Hezké dobré ráno vám přejeme, máme lehce po půl sedmé, přejeme co nejpříjemnější vstávání. Už jsem tady říkal, že Lubošové dneska mají svátek, to je ložená věc. No a 16. července, já mám rád takový ty zajímavosti na začátek, aby lidi byli v obraze, jo. No a mám rád, když se říká, jsou takový různý světový dny, tak je světový den, já nevím...
1: No všeho.
0: Všeho, různýho. Jo, všeho. Tak schválně si poznáš. Je škoda, že nejsme v televizi, možná, že bych ti mohl ukázat obrázek, ale já to udělám tak, jsme v rádiu a můžeme jenom zvuk. Máme jenom zvuk. Tak jestli poznáš, čeho je světový den dneska, jo?
1: Tak jsem zvědavá. Tak počkej, buď je světový den balonku, kterým utíká vzduch.
0: No, to není, ano.
1: A nebo hadí.
0: Hadí, ano, přesně, ale světový den balonku, kterým utíká vzduch, je vynikající. To bych hnedka jako tam složil. No ano, je světový den hadů. Tak nevím, jak s tím naložit. Já osobně se hadů bojím a dá se říct, že mám proti ním až fobii a takový ty sny o hadech. Tak ráno se probudím a můžu se jít sprchovat okamžitě. Jak to máš ty s hadama?
1: Mě nevadí.
0: Nevadí, jo.
1: Já to dneska s nima oslavím.
0: No vidíš to. Takže světový den hadů vám ostatním. Skvělej čtvrtek, dobré ráno z Evropy 2.
2: Tvoje léto na maximum s Evropou 2.
3: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exclusive, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.
4: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
5: Slyším Datart nákupy?
4: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes. Aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
5: To je mazec.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro hrozny révy vinné, bílé, bezsemené. V Byla klubu za 34,90 a máslo 250 gramů v Byla klubu za 19,90. Byla. To dobré začíná u nás.
2: Evropa 2. 88,2 a 105,5 FM.
7: Výhry. Slevy. Zábava.
8: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
9: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
8: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaury či Hopsaland a zapojte se.
9: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
8: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.
10: Stavíte nebo rekonstruujete? Využijte naše super nabídky ve všech prodejnách Pro doma. Nyní v akci. Zdící malta Pro doma 25 kilo za akční cenu 99 korun z daní i další vybrané produkty. Tahle super nabídka se neodmítá. Více na prodoma.cz.
11: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
12: Pozor, pozor! Auto už pětkrát v Praze.
13: Ano, přesně tak. Auto už pětkrát v Praze. To znamená, že jsme vám teď blíž než kdy dřív. Na pěti pobočkách v Praze a okolí si můžete vybrat z více než 4000 vozů hned k odběru.
12: Auto pětkrát v Praze. Blíž než kdy dřív.
13: Nejvýhodnější ceny a financování na míru. Navštivte aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
14: Světově oceněná galerie digitálního umění Signal Space uvádí novou expozici. K výstavě Echoes of Tomorrow přibývá kolekce Dream On, Where It All Began. Nejoblíbenější videomappingy Signal Festivalu pod jednou střechou. Dvě výstavy, jedna vstupenka. Více na signalspace.com.
15: Ahoj, tady Sabina Laurinová. Už v sobotu 25. července se na vás těšíme na rodinném festivalu Den princezen a rytířů na zámku Karlova Koruna. Dorazí Lollipops, Kája a Bambuláček, Pokáč, Milan Peroutka, Adéla Zouharová a mnoho dalších. Více o programu a vstupenkách najdete na denprincezen.cz.
16: Den jako z pohádky vám přeje královna mléčných výrobků Madeta. Tak chutná mléko.
17: Ahoj, tady Roman Zach. Zvu vás na tak trochu bláznivou Shakespeareovu komedii Jak se vám líbí, ve které hraju. Tak přijďte na Pražský hrad.
18: Komedii Jak se vám líbí hrajeme na Shakespeareovských slavnostech od 20. července. Generálním partnerem je skupina PPF. www.shakespeare.cz.

Časomíra ukazuje skoro 6:45, ať nepřijdete někam pozdě, přejeme vám co nejpohodovější vstávání. No a mám tady vlastně jednu takovou zajímavost, která přichází až z Japonska, z dalekého Japonska. A možná, že by to mohla být motivace, až tady budou zase ta obrovská vedra. My už ty 40 máme za sebou, pamatujete si ta neděle, kdy opravdu tady padla ta 40, v noci to klesalo sotva pod 30 stupňů, bylo třeba nějakých 27, 26, 25 stupňů a tak podobně. No a tohle to hrozí opět v Japonsku, takže ve dne 40, v noci lehce pod 30, no a Japonsko je vlastně takové jako, jak bych to řekl, v Japonsku to mají hodně formální, jo. A například státní úředníci mohou v těchto vedrech, který budou mít v následujících dnech, chodit do práce místo obleku v kraťasech. A já jsem viděl, jak vypadají ty fotky, ono to vypadá docela legračně. Já už to zažil i tady u nás v Čechách, když bylo odhaleno, když třeba na nějaký televizi četli ty televizní noviny, asi měli rozbitou klimatizaci nebo něco podobného. Představte si, že najednou vidíte nějakou debatu, jo, všichni jsou dobře oblečeni, vlastně chlapi jsou v takových těch kvádrech a najednou kamera zajela pod stůl a tam už normálně byli v kraťasech, ne-li v trenkách, takže jenom půlku měli na sobě nahoře a nohy měli dokonce v lavoru se studenou vodou. Takže nějak takhle to bude vypadat v Japonsku, každopádně nepřejem to, ať to přežijou. No a inspirace pro vás, pokud ještě ta 40-stupňová vedra přijdou, tak si myslím, že to není vůbec špatná záležitost. Chladit se prostě musíme úplně všichni. I dneska bude takový jako letní den, nezapomeňte na pitný režim, který by se měl dodržovat už od rána. No a já nezapomínám na hudební režim. Tohle je velká pohoda na maximum. Lola Young, Messi, hezké dobré ráno a pohodovej čtvrtek z Evropy 2.

0: vše na léto najdete v Kauflandu. Například Matony ochucenou nebo Matony esence za 14,90. Birel Active, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Až do 21. července. Kaufland.
1: Evropa 2. 88,2 a 105,5 FM. Rekonstrukce na Kbelské? Hoďte se do klidu. Do obchodního centra Letňany se dostanete snadno i během oprav. Všechny příjezdové cesty k našemu centru totiž zůstávají průjezdné. A pokud vás doprava v Praze trochu rozhodí, zastavte se u nás na nákupní terapii. V Letňanech na vás čeká více než 180 obchodů, 25 restaurací a spousta zábavy pro celou rodinu. Přijďte se schladit, dobře najíst a udělat si radost. V Letňanech si užijete mnohem příjemnější provoz.
2: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 tisíc korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 tisíc korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
3: Pro svůj nový Peugeot si přijďte k Domanskému. Peugeot 2008 i Peugeot Rifter u Domanského skladem i hned k odběru. Auto kupujte až s nabídkou od Domanského.

Jakmile na Evropě 2 rozjedou pendulum svůj drum and bassovej nářez, je to znamení. Znamení toho, že půjdeš zadarmo na festival Let It Roll. Na Evropě 2 pro tebe máme od pondělí do pátku 4 lístky denně. Let It Roll. Na přelomu července a srpna v Mostě. Exkluzivně s Evropou 2.

0: Ladí vás Evropa 2, minutu a půl po 7 hodině, doufám, že Káťa má samé dobré zprávy, co? Nebo ne? Ne?
1: Spíš ne.
0: Aj. Tak pojďme na zprávy Evropy 2, co se kde stalo, hezké dobré ráno.
1: Krásné dobré ráno. Tak já bohužel začínám smutnou zprávou, protože při výstupu na Mont Blanc zemřeli v noci na středu dva Češi. Třetí účastník výpravy, který podle nich také pocházel z Česka, utrpěl zranění. Podle informací České asociace horských vůdců byl jednou z obětí právě horský vůdce. Další dva členové výpravy byli jeho klienti. Píše o tom CNN Prima News. V Ekvádoru mohou jít na svatbu za svědka nejen lidé, ale i domácí mazlíčci. Úřady umožňují takzvané pet

0: Tady. Hrát se bude ve čtvrtek 13. května od 20 hodin a 20 minut na fotbalovém stadionu Schalke v Gelsenkirchenu. Záměr je o venkovním utkání, potvrdila na svém webu Mezinárodní hokejová federace.
1: Evropa 2, kde to stojí?
0: S komplikacemi počítejte na D1 za Brnem ve směru na Vyškov. Bouralo se na kilometru 210 v omezení, tady se srazily dva kamiony. No a pozor taky na D8 ve směru z Ústí do Prahy. Za Kralupy ve stoupacím pruhu překáží dva odstavené kamiony.
1: Evropa 2 žije na maximum i na YouTube. Tak potvrď odběr, ať už ti nic neunikne. YouTube kanál Evropy 2 jede na maximum. Evropa 2, jak je venku?
0: Dneska bude převážně oblačno až polojasno, teď po ránu a dopoledne čekejme místy až zataženo s doznívajícím deštěm a přeháňkami. Večer pak budou srážky ubývat, no a co se týče teplot, tak ty nejvyšší dnes vyšplhají na 25 až 30 stupňů, na jižní Moravě až na 32 stupňů Celsia. Tolik zprávy krátce po 7. s datem 16. července a teď už na Evropě 2 pokračuje Pavel Cejner.
2: Hnedka dvě zprávy mě zaujaly, domácí mazlíček jako...
0: Svědek,
2: jo. To úplně no. Mě naskočilo, jak by si vzala z papouška a on vtipně by vždycky říkal, ne, úplně to tam slyším. No a potom v květnu hokejový utkání pod širým nebem.
0: Já jsem si říkala, že tohle to tě zaujme.
2: No, hele,
0: to
2: tam,
0: koukáš, vej.
2: No, jestli bude teplo, tak tam ty elektrické hodiny, ty elektroměry, ty tam pojedou, protože to budou muset uchladit. Každopádně je to velká výzva a myslím si, že by to mohlo být zajímavý. Každopádně dnes máme čtvrtek, budou nadměrné teploty. Ty jsi říkala, že bude teplej než včera, viď?
0: Je to tak.
2: Tak, buďte na to připravení. Nezapomínejte na pitný režim. No a my tady na Evropě 2 nezapomeneme na takovej ten náladový režim v podobě hudby. Skvělá věc. Kygo, Khalid, Griffin,

0: Zavádí vás dnešní čtvrteční ranní Evropa 2. No a mám tady informaci pro vás, kteří byste chtěli zažít největší drum and bass festival planety. Jmenuje se Let It Roll. No a já tady mám 4 celofestivalové vstupenky právě na Let It Roll, který proběhne od čtvrtka 30. července do soboty 1. srpna u jezera Most. Abych vás nalákal, tak vystoupí ikony tohle z toho žánru. Absolutní ikony. Jako jsou Chase and Status, taky Pendulum, Netsky, Wilkinson anebo AMC. Chybět nebude ani tradiční masivní futuristická stage. Vše najdete i vstupenky, kdybyste si chtěli koupit na letitroll.cz. Kdybyste chtěli 4 vstupenky od nás, od Evropy 2, tak dávejte velký pozor. Jakmile uslyšíte Pendulum z našeho vysílání, volejte 257 400 888. To je pokyn pro vás, že se začíná soutěžit. Mimochodem, nechci radit, jo, ale Pendulum by mohli zahrát už velmi brzy. Tak nikam neodcházejte a mějte pohodu. Skvělej čtvrtek, 20 minut po 7. hodině, to vám přeje vaše ranní prázdninová Evropa 2.
1: Tvoje léto na maximum s Evropou 2. Instagram Evropy 2 je plnej hvězd, novinek, ale taky rádiových fejlů.
2: Ježíš, mě tam skočí nějaká tabu. Ježíš, já nemůžu číst otázky, já to nevidím.
1: Musíš. A pohledů do zákulisí vysílání.
3: A bobinka tady vedle mě je nevyspaná.
1: Už skoro 400 tisíc lidí to ví.
4: To je moje show.
1: Dej taky follow E2CZ.
5: Nazdar přátelé, ukážu vám pár tričků, začínáme.
1: Evropa 2. Držíme ti flek i na Instagramu.
4: Vždycky to byla moje show.
6: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
7: Všude zdejší, všude je fajn.
8: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA. Tady je doma.
9: Tohle léto se nové brýle opravdu vyplatí. V optikách Focus nyní získáte k nákupu jedněch dioptrických brýlí druhé úplně zdarma. Využít můžete i slevu 40% na samozabarvovací dioptrická skla, díky kterým se brýle během chvilky na slunci promění ve sluneční. Navštivte nás. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Tak už víte, kam a čím letos na dovolenou?
12: Ať už kamkoliv, v Auto ESA vždy pořídíte spolehlivý a prověřený vůz.
11: A za cenu, která vás rozhodně potěší.
12: Stačí využít třeba akční slevy až 90 tisíc.
11: Auto ESA. U nás si vybere a ušetří opravdu každý.
13: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u ESA.
14: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
15: Mobil? Mega sleva. Kávovar? Mega sleva. A vyváž? Taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce. I na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v mega slevách na alza.cz.
16: Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Nyní za 25,90 Pilsner Urquell půl litru a meloun vodní kilo za 9,90. Platí do 21. července ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
17: Ať už fandíš Marvelu, Star Wars, Hvězdné bráně, Harrymu Potterovi nebo Hrám o trůny, patříš mezi nás. Přidej se k tisícům fanoušků Comic Conu Prague, největšímu festivalu popkultury v Česku. Čekají tě hvězdní hosté, videohry, deskovky, cosplay i atmosféra, kterou jinde nezažiješ. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Už 7 let plníme fanouškům jejich sny.
1: Zpátky k muzice.
18: Evropa 2.

0: Evropu 2, slyšíte velmi dobře, tak tohle je Dramec. Drum and Bass, Pendulum a výherní song. Fanoušci elektronické hudby už odpočítávají dny, protože do České republiky se vrací největší drum and bass festival planety, letní Let It Roll. Areál u jezera Most letos ovládnou absolutní ikony žánru jako Chase and Status, Pendulum, Netsky, Wilkinson anebo AMC. Chybět nebude ani tradiční masivní futuristická stage. Podrobnosti vstupenky najdete na letitroll.cz psáno dohromady. Mám tady 4 celofestivalové vstupenky, tedy vstupenky pro celou vaši bandičku na taneční festival Let It Roll. Ten bude probíhat od čtvrtka 30. července do soboty 1. srpna u jezera Most. To už jsme řekli. Takže pokud chcete vzít celou partu a mít to od Evropy 2 gratis právě teď, volejte studio na 257 40888. To bude Dramců. No, myslím si, že taková ta nálada je tam vždycky úplně nejlepší. Nemám žádnou otázku, jakmile se dovoláte, jdete. Formujete partu a jdete. A já se ptám, kdo pojede na letní Let It Roll? Haló, tady je Evropa 2, kdo tam je?
1: Haló?
0: Haló, kdo tam?
1: Ježíš, tady Gabina, Gabča.
0: Gabino, ty jsi vyhrála! Gabčo, takže uvidíš Pendulum naživo, uvidíš naživo ten Chase and Status, Netsky, je Wilkinson, AMC a další. Už jsi byla někdy na nějakým dramcovým festivalu, drum and bassovým festivalu?
1: Ne, ještě ne, ale ještě ne.
0: No hele, to budeš čumět, jako jo. Připrav si uši a hodně energie, protože tam té energie se vydává docela dost. Kdybych se chtěla podívat a naladit, určitě tam budou mít nějaký aftermovie a fotky z minulosti. Letitroll.cz, vy ostatní tam seženete jak podrobnosti, tak samozřejmě i vstupenky. Gabčo, odkud jsi konkrétně?
1: Já jsem od Karlových Varů.
0: Karlovy Vary, takže Karlovy Vary směr areál u jezera Most není úplně tak daleko, máš to kousek, viď?
1: Tak.
0: Hele, a bude to dámská jízda, nebo vemeš nějakýho partnera, kámoše?
1: Ne, jenom dámská jízda.
0: Dámská. No to bude hustý teda. No tak Gabčo, pořádně vyber ty kámošky, moc si to tam užijte. Ještě jednou bych chtěl říct, že letní Let It Roll je od čtvrtka 30. července do soboty 1. srpna u jezera Most. Vydrž mi na telefonu, domluvíme detaily. Přeju ti hezké ráno a hezké léto,
1: taky,
0: Gabčo.
1: Taky, papa.
0: Ahoj. Letní vibe Evropy 2.

0: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
1: Slyším, Datart nákupy?
0: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Více pohody z léta vám dopřejí malé domácí spotřebiče, které teď u nás pořídíte s až 30% slevou.
1: To je mazec.
0: Datart, opravdový elektrospecialista.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Evropa 2, 88,2 a 105,5 FM. Stavíte nebo rekonstruujete? Využijte naše super nabídky ve všech prodejnách pro doma. Nyní v akci. Zdící malta pro doma 25 kilo za akční cenu 99 korun z daní i další vybrané produkty. Tahle super nabídka se neodmítá. Více na prodoma.cz.
4: Výhry. Slevy. Zábava.
5: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
6: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
5: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaury či Hopsaland a zapojte se.
6: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
5: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.
3: Evropa 2 žije na maximum i na YouTube. Tak potvrď odběr, ať už ti nic neunikne. YouTube kanál Evropy 2 jede na maximum.
7: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
8: Buďte opatrní, investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
3: Ty největší hvězdy našeho éteru jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
9: A můžu ještě něco říct?
10: No povídej.
9: To nejlepší rádio na světě.
10: Adame.
3: Bez generace E2 by to nešlo.
9: Děkuju moc.
3: My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2.
11: Světově oceněná galerie digitálního umění Signal Space uvádí novou expozici. K výstavě Echoes of Tomorrow přibývá kolekce Dream On, Where It All Began. Nejoblíbenější videomappingy Signal Festivalu pod jednou střechou. Dvě výstavy, jedna vstupenka. Více na signalspace.com.
12: Hledáte ideální místo na výlet, kde uniknete z honu velkoměsta? Vyražte na Hostivařskou přehradu. Na děti čeká hřiště, obří trampolína a velká vodní skluzavka. Milovníci vodních sportů si přijdou na své na největší vodní ploše v Praze. Připraveny máme pedalboardy, šlapadla nebo třeba wakeboard. A pro ty, kdo si chtějí užít sluneční paprsky naplno, tu máme i nudistickou pláž. Hostivařská přehrada. Vaše dovolená jen pár kroků od domova. Hostivařská přehrada CZ.

Ladí vás dnešní čtvrteční ranní Evropa 2. Hezké dobré ráno. 7 hodin 47 a půl minuty k tomu. Já si myslím, že každý z vás, kteří mě právě teď posloucháte, jste měli takovej ten den pod psa. Takovej ten den, kdy si myslíte, že se všechno obrací proti vám, protože život si s námi občas tak trošku jako zažertuje. Ať se nám zdá, že všechno se obrací právě proti nám, nic nám nejde, nefunguje a tak podobně. No a v takových chvílích je dobře se uklidnit, zachovat chladnou hlavu. Já vím, ono to je těžký, ale je to úplně nejlepší a myslet na různé maličkosti, ze které bychom si přece jenom přes tady ten šílený den zasloužili třeba jedničku a měli bychom se odměnit nějakou oblíbenou mňamkou. Tak teďka vlastně v létě se nabízí nějaká dobrá zmrzka, jo, pistáciová, když jste ji měli naposledy, nebo nějaká, která vám bude chutnat. No a měli byste se uklidnit a udělat něco, za což se třeba druhý den hnedka pochválíte. A podle mě úplně fantastická věc je, když, a teď schválně, když jste to udělali naposledy, když půjdete včas spát. Možná, že když půjdete ještě malinko dřív, než včas spát, vyspíte se, budete do růžova vyspalí a řeknete si, to je pecka, co jsem včera udělal i po tom šíleným dni, který jsem zažil. Takže já vám přeju, abyste žádnej podobný šílený den nezažili, a naopak, aby ten čtvrtek byl pohodovej. Pokud ano, zkuste jít dneska včas spát a zítra budu rád, když i v pátek budete vstávat s Evropou 2. No a aby jsme jako potrhli malinko tu dobrou atmosféru a náladu, pojďme si dát Kalin, Sofian a Pistáci. Ať vám chutná. Hezký čtvrtek s Evropou 2.

0: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
1: Nevíte, co s dětmi o prázdninách? V obchodním centru Šestka je o zábavu postaráno. Čekají na vás sportovní příměstské kempy, herní zóna s tobogánem, svět arkádových her a simulátorů, interaktivní výstava ze světa včel i oblíbený výhled na letadla. K tomu hlídaný dětský koutek a parkování až 3 hodiny zdarma. Více na oc6.cz. Šestka. Blíž, než si myslíte.
2: Proč cestovat daleko? Na Dolní Moravě tě čeká svět nekonečných možností. Tohle nikde jinde nenajdeš. Světové unikáty Skybridge 721 a stezka v oblacích. Dětské parky s obřím mamutem, nejdelší bobovka v Česku nebo famózní bike park. Navíc nový aquapark s tobogány a největší wellness na českých horách. Na skok nebo na víkend? Světová dovolená má letos adresu na www.dolnimorava.cz.

0: Čtvrteční 8. hodina, to je fofr. Toto letí, viď, Káťo?
1: Je to tak.
0: Máme pro vás čerstvé zprávy. Ladí vás Evropa 2.
1: Krásné dobré ráno. Český hasičský tým včera dorazil do Řecka. Informoval o tom na síti X. Od dnešního rána se zapojí do činnosti. V okolí města Patra na Penelopském poloostrově bude držet pohotovost v oblasti ohrožené požáry v přírodě. 22členný tým má sebou 10 vozidel, včetně 3 cisternových stříkaček a v Řecku bude stejně jako před rokem 4 týdny. V úterý družice nad Tichým oceánem zachytila zajímavý meteorologický jev, takzvaná aktinoformní oblaka, tedy formaci oblak, jejíž rozměry dosahují stovek kilometrů. Pro jejich rozsáhlost je nelze vidět ze zemského povrchu, ale dobře viditelné jsou právě z družice. Píší o tom Novinky.cz. A teď už Zuzka.
2: Zámecký pivovar v Jindřichově Hradci z 16. století, který desítky let chátral a v roce 2011 ho poničil požár, se otevřel veřejnosti. Přestavba národní kulturní památky stála město 512 milionů korun. Necelou polovinu pokryly dotace. V září město zahájí provoz multifunkčního kulturního sálu. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.

0: Zhustý na východní části Pražského okruhu směrem z D10 do Štěrbohol, zdržíte se v koloně k omezení na 62. kilometru, pracují tady silničáři.
1: Tak si představte, že pro vás máme...
2: Co pro vás máme, se dozvíš na Instagramu Evropy 2. Skoro 400 tisíc lidí už to ví, tak dej follow E2.cz a bav se. Evropa 2, jak je venku?
0: Dneska nás čeká teplejší den než včera. Teploty většinou vyšplhají na 26 až 31 stupňů. Současně bude ale vzduch v Česku poměrně vlhký. Většinou bude obloha polojasná až oblačná. Teď po ránu čekejme hlavně na Moravě a ve východních Čechách velkou oblačnost s doznívajícím deštěm, případně i bouřkami. Tak to byly zprávy a teď už na Evropě 2 pokračuje Pavel Cejnar.
3: Mám tady pro vás skvělou muziku, tak Switch Disco, Declan McKenna a nebo Pam Rabbit, to se neodmítá. Hezký čtvrtek, dobré ráno, Evropa 2.

Ladí vás dnešní čtvrteční ranní Evropa 2. Hezké dobré ráno vám přejeme teď, tedy Swims. Dáme vámi oblíbeného Eda Sheerana a bude taky Lady Gaga. Tak skvělý čtvrtek a Lubošům všechno nejlepší k svátku. To přeje Evropa 2.

0: Lady Gaga na Evropě 2. 8 hodin 21 a čtvrt minuty k tomu. Hezké dobré ráno vám přejeme. Tak, když se řekne hláška prohlídněte si mě, platí se u mě, kolega se vám představil, teď se vám představím já. Ano, je to přesně vrchní prchní a tam se jako hodně platilo. A já budu mluvit teďka o placení. Nevím, jak to máte vy, jestli upřednostňujete cash, anebo jestli platíte kartou. Teďka už se dá velmi perfektně platit i třeba hodinkama, když si to všechno propojíte. Je to tak lehký. Na jednu stranu se říká, že jakmile je lehčí zaplatit, tak se víc utrácí. To je samozřejmě pravda. No ale proč to jako otvírám? Já tady mám totiž vlastně takovou zajímavost, kterou si řekneme už za chviličku. Víte, jaký byly, oni už nejsou, ale jaký byly neobvyklejší platidla historie? Lidé kdysi platili opravdu, dá se říct, věcma, který zrovna měli u sebe, a konkrétně kde to bylo a jak to bylo, řekneme si už za chviličku. Potom uznáte, že dneska se platí opravdu levou zadní, ale musí na tom účtě něco bejt, to je pravda. Tak tedy ještě jednou, 22 minut po 8 hodině, hezké ráno, Steven Sanchez, Fate Magazine, a potom si dáme ta platidla, protože stojí to za povšimnutí. Tak hezké dobré ráno, Evropa 2.
1: Letní vibe Evropy 2. Maximum muziky. K tomu, abyste měli husí kůži, nepotřebujete obraz. Rádio úplně stačí.
2: Díky
3: vás,
2: chlapi, takovou radost jste mi udělali. Děkuju, hrozně moc děkuju.
3: Ani nepoděkujete.
2: Ani nepoděkuje a už
1: nemotravuji.
2: Ahoj.
1: Evropa 2. Tvoje denní dávka emocí.
4: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
5: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
4: Všude zdejší, všude je fajn.
6: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA. Tady je doma.
7: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 000 korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
9: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
10: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
11: Zpátky k muzice.

pokud jste naladili až teď, vězte, že posloucháte Evropu 2, čtvrtek, máme lehce po půl deváté, no a před chvíličkou jsme se bavili o placení a já jsem našel nejneobvyklejší platidla historie. Lidé kdysi platili věcmi, které by dnes čekal jen málo kdo a já toho vezmu, ono to je opravdu hodně, jo. Tak my se vydáme tentokrát do Tichomoří, kde byl ráj, když platili kameny ráj. Ano, říkám to takhle správně, šlo o masivní vápencový disky s otvorem uprostřed a ty největší kousky vážily klidně několik tun a na výšku měřily přes 3 metry, takže tímhle se platilo. Představte si to v praxi, stěhovat takovejhle balvan kvůli nákupu večeře nebo zaplacení věna byla dost logistická sebevražda. A tak disky většinou zůstávaly ležet na svém místě, když se ale majitel nějakého, já bych to řekl, placáku, změnil, jednoduše se to ústně oznámilo celé vesnici, jo. Dokonce se traduje jeden až absurdní příběh o rodině, které při převozu obří kámen spadl z lodi do oceánu. Všichni se tehdy shodli, že kámen stále existuje, nikam nezmizel a jeho hodnota platí dál. Rodina tak nakupovala, i když byla majetek stovky metrů pod hladinou. I tohle se dělo. Ještě jeden další příběh je od Aztéků a Májů ve Střední Americe. Ty milovali čokoládu natolik, že se z kakaových bobů udělali oficiální oběživo. Na rozdíl od zlata měli boby obrovskou výhodu. V případě jiné neúrody nebo hladu jste je prostě snědli. A tak platidlo, které se může rovnou skonzumovat, to je prostě nádhera. Abyste měli představu, tak ceník byl nastavený jasně. Za jeden bob jste na trhu dostali velký rajče, za zhruba 10 bobů králíka a pokud jste jich měli stovku, domů jste si vedli krocana anebo rovnou otroka. Tak to jsou Aztékové, no a my za chviličku se podíváme, čím platili kdysi v Číně, Tibetu, Mongolsku a na Sibiři. Teď pojďme za další muzikou, Zara Larsson a David Guetta. On My Love, to je věc, která povzbudí, můžete si na ní hodit bokem, pokud můžete, a hlavně prostě je to pecka. Tak pojďme si jí dát, Evropa 2.

0: Zara Larsson a David Guetta, On My Love na Evropě 2. Před chviličkou jsme tady nakousli téma nejneobvyklejší platidla. Já jsem vám slíbil, že si dáme ještě platidlo, které se používalo v Číně, Tibetu, Mongolsku a na Sibiři. Od starověku až do, a teď pozor, začátku 20. století bylo velmi praktické platidlo a byl to lisovaný čaj. A teď si nedělám legraci, lístky se spolu spojivem, kterým byla často volská krev nebo mouka, slisovaly do tvrdých cihel. A teď si možná říkáte, proč zrovna čaj? Cihly byly lehčí než kovy a v drsných horských podmínkách se s nimi skvěle manipulovalo a v oblastech se zdravotně pochybnou vodou sloužily zároveň jako lék na kurdě a dezinfekce. Navíc měly cihly na sobě vyražené rýhy, takže když jste potřebovali zaplatit menší částku, prostě jste kus čajové cihly odlomili a měli to jako drobné mince. No tak takhle se platilo. Tak my vám přejeme, až budete platit, abyste se neošidili a hlavně, abyste třeba hodně našetřili, abyste mohli jet někam na nějakou hezkou dovolenou. Tu potřebujeme snad úplně všichni. Tak pohodovej čtvrtek vám přejeme. Two Colors, Miley Cyrus a hezké ráno z Evropy 2. To na maximum.
1: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
2: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
3: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
2: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
4: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
5: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
4: Už máš přečtený nejnovější drby. Tak šup na Evropa2.cz. Je jich tam fakt dost.

0: Ladí vás Evropa 2, přejeme vám stále hezký čtvrtek, no a já už tady mám Ivanu, nazdar.
1: Dobrý den, dobré ráno.
0: Dobré ráno, tak jak pak jsi se vyspala na čtvrtek?
1: Vlastně blbě.
0: Ono
1: se mám vždycky říkat dobře, že jo, ale no. Blbě prostě, nevím, prostě mě probudil ten déšť a pak už jsem nic.
0: Fakt jo?
1: Už jsem nezabrala.
0: A co s tím?
1: A pršelo, že jo, nebo se mi to zdálo?
0: No pršelo hodně.
1: No, že jo. No tak to mě, no pak už jsem, no, protože já jsem nechala otevřený stropní okna.
0: Aha.
1: Takže se tak mě probudila taková potopa. A pak už jsem se tak naštvala, prostě když nadáváš někdy ráno takhle kránu v noci, no. Tak pak už neusne.
0: Já myslel, že jsi nechala otevřený stropní okno, že v noci máš otevřenou pusu a teď dva dny nemusíš pít. Co?
1: Šetřila. Ježiš, ale to je nápad.
0: Že jo?
1: Škoda, že nikdy člověk neví, kdy bude pršet a jak, no.
0: Hele, možná, že ani dva dny se nemusíš sprchovat.
1: Já nevím, na co to jsem taky ráno zapomněla, proto jsem mám prostě špatně dneska.
0: No, tak doufám, že vysílání nebude takový špatný.
1: Bude skvělý.
0: Ano, ježiš, skvělý. To jsme chtěli slyšet. Tak Ivana pokračuje a já se vrátím za dvě hodiny. Zase.
1: Zase? Ty se zase vrátíš?
0: No, vrátím, no. Tak
1: těšíme se, ale.
0: Hezký den, čau. Evropa 2.

Jakmile na Evropě 2 rozjedou pendulum svůj drum'n bassovej nářez, je to znamení. Znamení toho, že půjdeš zadarmo na festival Let It Roll. Na Evropě 2 pro tebe máme od pondělí do pátku 4 lístky denně. Let It Roll. Na přelomu července a srpna v Mostě. Exkluzivně s Evropou 2.

0: Něco málo po 9. hodině posloucháte dopolední maximum muziky na Evropě 2 a teď už zprávy a Katka Podraská.
1: Krásné dobré ráno. V Česku se budou v následujících dnech vyskytovat bouřky. Zítra mohou být i silné. Teploty budou dnes a zítra stoupat ke 30 stupňům. Na Moravě a ve Slezsku meteorologové během zítřka očekávají až 33 stupňů Celsia. Na víkend se pak ale ochladí a počasí bude proměnlivé s přehánkami. Vyplývá to z týdenní předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Nejméně 2 mrtvé a 6 zraněných se vyžádal ruský noční útok na Kyjev. V ukrajinské metropoli dnes krátce po půlnoci zazněla série výbuchů, a to potom, co letectvo vydalo varování o blížících se ruských balistických raketách. Terčem ruských úderů se stal i Charkov, napsala to agentura AFP. A teď už Zuzka.
2: Akvacentrum v Pardubicích se na 4 až 5 měsíců uzavřelo. Důvodem jsou opravy poškozených obkladů bazénů, protože původní drobná skleněná mozaika se dlouhodobě odlupuje a vyžaduje náročnější údržbu. Opravy budou stát necelých 10 milionů korun. Akvacentrum bude uzavřené přibližně do poloviny prosince. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: V Kamenici nad Lipou na Pelhřimovskou začal 20. ročník Hračkobraní. Festival vznikl jako propagace výroby českých hraček z přírodního materiálu. Hračkobraní je v areálu zámku až do neděle. V doprovodném programu jsou pohádková divadelní představení a žonglérské nebo tvořivé dílny.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Uzavřená je aktuálně silnice číslo 49 na trase z Vizovic do Zlína. Policie tady vyšetřuje vážnou nehodu. Pozor taky na D7 na příjezdu do Prahy. Vyjedete tady do kolony před omezením u letiště.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Dneska bude oblačno až polojasno, teď

0: Posloucháte Evropu 2, dopolední Maximum muziky na Evropě 2. Za námi Charlotte Gottová, která teď teda hodně, tak jako nějak se dá říct, bojuje s kritikou. Dokonce Richard Krajčo, který pro ní a pro jeho tatínka napsal před lety píseň Srdce nehasnou, tak vzkázal Charlotte Gottové, že by neměla zpívat anglicky, ale česky, že jí to víc sluší. A tady moje kolegyně Katka Podraská před chvílí říkala, tyjo, ono to skoro zní jako prostě z 50 odstínů šedí, jak je takový jako sexy ta písnička. A je to pravda, Charlotte Gott, ale prostě musíme si uvědomit, že už jí není tolik, jako když právě s taťkou naspívala toto. Může se stát. Prostě už jí není 13, no. Už jí je 20 a ani Richard Krajčo jí nepřemluví, aby třeba zpívala česky nebo aby dělala nějakou dětskou hudbu. Jinak Karel Gott údajně, než umřel její otec, tak jí řekl, že se myslí, že bude dělat nějakou hudební kariéru, že si myslí, že bude zpívat a ať si to dělá, jak chce. Tak to teď Charlotte Gottová dělá a dělá to skvěle i s Evropou 2.
1: Nastav uši hvězdám. Catchio, what's up? It's Jacoby from Papa Roach. That's right. Thanks to Europa 2 for rocking that. See you guys, mad love.
2: Hi, Czech Republic. This is Ray Garvey on Europa 2.
3: Ahoj, Czech Republic, this is Samo Haber on Europa 2. Stay tuned.
4: Hello, I'm Josh.
5: I'm Tyler.
4: We're 21 Pilots and you're listening and watching to Best Czech Radio Europe 2.
3: Europa 2.
6: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionům. Všude zdejší, všude
7: je fajn. Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
8: Víš, co je na dovolený autem nejlepší?
9: Že nic neřešíš.
8: Přesně.
9: Proto jsme vybrali auto ESA.
8: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
13: Jedinečná akce v Tetě. 1+1 zdarma na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Maybelline, Dermacol, Miss Sporty, Wet n Wild a další. Nebo objevte slevu 40% na značky Nivea a Labello. Více na tetadrogerie.cz.
14: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
15: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
16: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
17: Sedíš teď za volantem a před tebou je cyklista? Tak schválně, co uděláš? Zanadáváš si nebo se na něj nalepíš? A co mu místo toho dát respekt? Míša Krojcigrová z iniciativy Dám respekt v podcastu na You Radio Talk přiblíží pohled mladé generace na situaci na českých silnicích, zkušenosti z roadshow se studenty a připomene, že povinnosti mají i cyklisté a vztah je vždy o vzájemné ohleduplnosti. Iniciativu Dám respekt podporuje projekt Bezpečně na cestě financovaný z fondu zábrany škod.
18: Jsi fanoušek Marvelu, Star Wars, Hvězdné brány, Harryho Pottera nebo Hry o trůny? Miluješ kostýmy a cosplay? Pak si nenech ujít Comic Con Prague. Největší festival popkultury v Česku, který už 7 let spojuje fanoušky. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Originál mezi Comic Cony. Právě teď můžeš koupit vstupenky na Comic Con Prague za zvýhodněnou cenu. Neváhej, čas se krátí. Nabídka platí jen do 30. září.
5: Prázdninová mateří douška je nadupaná soutěžemi a přináší i super dárek na celé léto. 22 spytivých tetovaček. Tohle číslo si nenechte ujít. Mateří douška právě v prodeji.
19: Zpátky k muzice.
20: Evropa 2.

0: Posloucháte Evropu 2. Takhle při dopolední je čtvrtek, 16. července, svátek má Luboš. Jestli včera pro mě mělo něco svátek, tak určitě Disney. Ano, když slyšíme tohle, tak si představíme Popelku, Sněhurku. Co ještě je v Disney? No ještě další věci, nebo třeba Frozen, Elzu tedy. No a včera jsem viděla s dcerou a se synem Odvážnou Vajanu. Ježíš, to je tak nádherný. Doporučuji všem jít do kina, protože jestli se třeba nemáte dobře a chcete se tak jako hezky rozveselit a dostat do toho života trošku odvahy, tak určitě na Vajanu. Jinak není to jenom jako odvážný a vlastně romantický a krásný na pohled, ale je to i vtipný, protože tam jednu z hlavních rolí hraje The Rock, tedy Dwayne Johnson teda, a tak se určitě stane, že se u toho i zasmějete. Takže jestli dneska nemáte co dělat, vyražte do kin na Vajanu, anebo dál poslouchejte Evropu 2.
1: Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Nyní za 79,90 vepřová krkovice kilo a lakrum máslo 250 gramů za 22,90 do 21. července ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
2: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
3: Vše na léto najdete v Kauflandu. Například Matony ochucenou nebo Matony esence za 14,90. Birel Active, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Až do 21. července. Kaufland.
4: Evropa 2. 88,2 a 105,5 FM.
5: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
6: Buďte opatrní, investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
7: Výhry. Slevy. Zábava.
8: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
9: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
8: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaury či Hopsaland a zapojte se.
9: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
8: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.
10: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. PRE.cz/kariéra.
11: Živý hraní, rozhovory a tisíce dalších skvělých videí na jednom místě.
12: No to, že jsi cigán, tak jsi fakt jako dobrý.
11: Čekuj sekci video na Evropa2.cz.
13: Přijeďte si do Špindlerova mlýna užít báječné léto. Čekají vás výlety do krásné přírody, pěšky či na kole, adrenalinové zážitky nebo zábavné aktivity pro děti. Letní pohodovou atmosféru horského městečka doplní koncerty Špindl Unplugged každou sobotu v podvečer. Hory v létě nejsou kompromis, jsou ta nejlepší volba. Více na městošpindlerovmlin.cz.
14: Ahoj, tady Sabina Laurinová. Už v sobotu 25. července se na vás těšíme na rodinném festivalu Den princezen a rytířů na zámku Karlova Koruna. Dorazí Lollipops, Kája a Bambuláček, Pokáč, Milan Peroutka, Adéla Zouharová a mnoho dalších. Více o programu a vstupenkách najdete na denprincezen.cz.
15: Den jako z pohádky vám přeje královna mléčných výrobků Madeta. Tak chutná mléko.
16: Ahoj, tady Roman Zach. Zvu vás na tak trochu bláznivou Shakespeareovu komedii Jak se vám líbí, ve které hraju. Tak přijďte na Pražský hrad.
17: Komedii Jak se vám líbí hrajeme na Shakespeareovských slavnostech od 20. července. Generálním partnerem je skupina PPF. www.shakespeare.cz.

0: Posloucháte dopolední maximum muziky na Evropě 2. Teď mě tady potěšila jedna hudební zpráva. Asi všichni víme, kdo je Madonna a kdo je Michael Jackson. A ti se naposledy v jednom žebříčku, tedy v žebříčku Top 10 Billboard 200, potkali naposledy před 25 lety. No a právě královna popu, jak si ještě stále přezdívá, teď debutuje s novým albem Confessions 2 rovnou na prvním místě, tady v tom žebříčku. Tam je vlastně třeba i písnička se Sabrinou Carpenter. Říkala jsem si, jak to může fungovat, když těm holkám je... Ten věkový rozptýl je velký, třeba skoro 50 let, ale funguje. A funguje i celý její album a do toho začalo fungovat další album, který vzniklo před více jak 40 lety a to je album, víte jaký? Michael Jackson Thriller. Michael je tam, myslím si, ne proto, že by teď zase všichni chtěli poslouchat Thriller, ani není Halloween, ani není... Nevím, není na to správná nálada, si myslím, ale je to kvůli filmu Michael, biografie, která se opravdu povedla, jeden aktuálně z nejvíc výdělečných filmů světa. No a to lidi dostalo skin i na Spotify, na iTunes a na všechny hudební platformy. Tak já opět gratuluju tady té slavné vlastně dvojici, Madonna, Michael, opět v top 10, krása na Evropě 2.
1: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
2: Nevíte, co s dětmi o prázdninách? V obchodním centru Šestka je o zábavu postaráno. Čekají na vás sportovní příměstské kempy, herní zóna s tobogánem, svět arkádových her a simulátorů, interaktivní výstava ze světa včel i oblíbený výhled na letadla. K tomu hlídaný dětský koutek a parkování až 3 hodiny zdarma. Více na oc6.cz. Šestka, blíž než si myslíte.
1: Na Evropě 2 nehrajeme jenom za odměnu. Na Evropě 2 to můžete večer i někomu pěkně vytmavit.
3: Mýmu sousedovi, který na mě vyběh s vidlema.
1: Jestli vás dneska někdo takhle namíchnul, zahrajte mu song za trest.
4: Jsme sdíleli jeden pokoj a frajer tam v noci naběh a zebril mi postel.
1: Song za trest.
5: Jsem úplně vytočená, kluci.
1: Fackovacího panáka vyndáváme v pondělí, úterý, středu a pátek večer.
4: To je retard.
1: Na Evropě 2.
6: Světově oceněná galerie digitálního umění Signal Space uvádí novou expozici. K výstavě Echoes of Tomorrow přibývá kolekce Dream On, Where It All Began. Nejoblíbenější videomappingy Signal Festivalu pod jednou střechou. Dvě výstavy, jedna vstupenka. Více na signalspace.com.
1: Ty největší hvězdy našeho éteru. Jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
7: A můžu ještě něco říct?
8: No povídej.
7: To nejlepší rádio na světě.
8: Adame.
1: Bez generace E2 by to nešlo.
7: Děkuju.
1: My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2.
9: Ahoj, tady Sabina Laurinová. Už v sobotu 25. července se na vás těšíme na rodinném festivalu Den princezen a rytířů na zámku Karlova Koruna. Dorazí Lollipops, Kája a Bambuláček, Pokáč, Milan Peroutka, Adéla Zouharová a mnoho dalších. Více o programu a vstupenkách najdete na denprincezen.cz.
10: Den jako z pohádky vám přeje královna mléčných výrobků Madeta. Tak chutná mléko.
1: Každé úterý a neděli v 8 večer.
11: Tam se občas není čemu zasmát.
1: Šlápneme na Evropě 2 na brzdu. Trojice, která vám pohne bránicí a občas vám šlápne na kuří oko.
12: Jo. A že máš triko, který si na sobě měl v 15, no, to si vzít já, tak jsou to tanga.
1: Brzda Evropě 2 a nep jakoby show.
13: Hele, budeme si spolu povídat a on říká, no, tak jak se jmenuješ? On říká, Prší. A ty? Já jsem kanasta. On říká, no, tak mi vykládej.
1: Každé úterý a neděli v 8 večer na Evropě 2.

0: 10.01, posloucháte Evropu 2, 16. července a já už se teď těším na zprávy a na Katku Podrazkou.
1: Krásné dopoledne. Státní zdravotní ústav eviduje významný nárůst počtu případů lymské boreliozy. Za první pololetí roku 2026 zaznamenal přes 5000 případů, tedy o 4000 více než loni za stejnou dobu. Za nárůstem stojí nový způsob sběru dat a prodlužující se klíšťová sezóna. Francouzský parlament včera definitivně schválil zákon, který umožní za přísně stanovených podmínek asistovanou sebevraždu. Píše to web deníku Le Parisien. Zákon nabude účinnosti na začátku příštího roku. Asistovaná sebevražda bude plně hrazena zdravotním pojištěním. A teď už Zuzka.
2: Desítky policistů budou dohlížet na pořádek a bezpečnost při hudebním festivalu Masters of Rock, který ve Vizovicích na Zlínsku začíná právě dnes. Pořadatelé očekávají přibližně 20 000 fanoušků rockové a metalové muziky. Policisté budou dohlížet na bezpečnost a plynulost silničního provozu a kvůli riziku krádeží znovu plánují hlídkovat také mezi stany. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Fotbalisté Argentiny v semifinále mistrovství světa zdolali 2-1 Anglii a zahrají si se Španělskem o obhajobu titulu. Očekávaný vrchol celého šampionátu vypukne v neděli 19. července. Úvodní výkop finálové bitvy mezi Španělskem a Argentínou je naplánován na 21 hodin.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: S dlouhou kolonou počítejte aktuálně na D1 na výjezdu z Prahy na kilometru 5,5 se v prostředním pruhu srazila dvě osobní vozidla. Počítejte asi s 15-minutovým zdržením. Komplikace pak hlásí taky D5 na příjezdu do Prahy, popojíždí se už od Rudné až k Ořechu na Pražském okruhu.
3: Evropa 2 žije na maximum i na YouTube. Tak potvrď odběr, ať už ti nic neunikne. YouTube kanál Evropy 2, jeden na maximum. Evropa 2, jak je venku?
1: Dneska bude oblačno až polojasno, teď dopoledne ještě místy zataženo s doznívajícím deštěm a přeháňkami, večer ale budou srážky ubývat. No a co se týče teplot, tak ty nejvyšší vyšplhají na 25 až 30 stupňů, na jižní Moravě až na 32 stupňů Celsia. Tolik zprávy a teď už si slovo na Evropě 2 opět přebírá Ivča Kulhanková.
0: My spolu až do 11 hodin a už za chvíli se dozvíte něco víc o soutěži, při který dostanete hodně kafe a hodně paliva. Co to asi bude na Evropě 2?
3: Evropa 2.

0: Já jsem vám slíbila, že se budeme na Evropě 2 bavit o jedné oblíbené zastávce na cestách a to je samozřejmě Molka. Od pátku do neděle můžete celý léto s Molkou vyhrát kávu na celý rok zdarma a palivové karty. No, co si budeme říkat, že auto dostává během léta ještě víc zabrat než normálně, dlouhý cesty, teď všude práh, pil, hmyz, úplně všechno, holuby, víte, co myslím. No a na Molce mu prostě podle mě dopřejete úplně všechno, co potřebuje. Tam samozřejmě natankujete prémiová paliva Evo Plus, no a cestou zpět ho můžete třeba rychle umýt v myčce, která se postará o čistotu i ochranu laku. Mám to vyzkoušený, doporučuju. No a zatímco se postaráte o auto, tak ve Fresh Corneru si dáte výbornou samozřejmě kávu a nebo něco dobrýho na zub. S aplikací Mall Move taky můžete získat zajímavé slevy a kupóny. Tak teď ještě, aby Mall nebyla teda vůbec ta oblíbená zastávka na cestách. No tak jestli tohle všechno chcete, vyčkejte na výzvu moderátora a vyhrajte s Molkou na Evropě 2. Doporučuju to třeba už od zítřka do neděle.
1: Hosté na Evropě 2. Tak, jak je neznáte, ale opravdu neznáte.
2: Lidi, kdybyste náhodou nevěděli, tak na D2 porouchané vozidlo. Tedy očekávejte zdržení, nebuďte blázni a uklidněte se, páči, prostě tam budete čekat.
3: Či krásné ráno, mám pro vás čerstvé zprávy Evropě 2.
4: Měl bych říct asi, že jsem Miraj, ne? Nebo ty jsi to uvedl, dobře.
3: Přečíst to podle mě dokážu.
5: Je tady počasí a Jaromír Jágr.
6: Počasí, budete se divit, ale došlo k velký změně. Plus 30 od zítra, takže nikdo nemusíte nikam jezdit k moři. Děkujeme vám.
7: Distributoři plynu v Česku dnes začnou testovat těsnost svých plynovodů. Do pátku bude proto intenzivnější zapáchat plyn.
8: Monika Bagárová, náš dnešní host, dobré ráno.
9: Tak jdeme na speciální zpívanou dopravu.
1: Evropa 2, kde to stojí?
10: Půl hodiny
11: si postojíte na Pražském okruhu a než se rozjedete, tak já už tady nebudu.
9: To zprávy zpívané dopravní Vojta Dyk, tak snad nedostanete smyk. Evropa 2.
1: Nejsme normální rádio. Jsme Evropa 2.
12: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
13: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
12: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
1: Hledáš ojeté auto? Nekupuj naslepo. Vědět je lepší. Prověřený původ, kilometry i právní stav. Kup auto bez rizika. Auto ESA? Ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
14: Stačí jen nápad a parádní místo k relaxaci je na světě. S Allegro ho zařídíš raz dva a proměníš zahradu v oázu klidu. Vybavení pro tvůj odpočinek najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
15: Už tam budem?
16: Nech toho!
15: Později už tam bude.
16: Přestaň! Štěl mě vedro!
14: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
17: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Dr. Max.
18: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
19: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
18: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
2: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
3: Ať už fandíš Marvelu, Star Wars, Hvězdné bráně, Harrymu Potterovi nebo Hrám o trůny, patříš mezi nás. Přidej se k tisícům fanoušků Comic Conu Prague, největšímu festivalu popkultury v Česku. Čekají tě hvězdní hosté, videohry, deskovky, cosplay i atmosféra, kterou jinde nezažiješ. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Už 7 let plníme fanouškům jejich sny.
10: Zpátky k muzice.
20: Evropa 2.

Jakmile na Evropě 2 rozjedou pendulum svůj drum and bassovej nářez, je to znamení. Znamení toho, že půjdeš zadarmo na festival Let It Roll. Na Evropě 2 pro tebe máme od pondělí do pátku 4 lístky denně. Let It Roll. Na přelomu července a srpna v Mostě. Exkluzivně s Evropou 2.

0: Podle mě tady ty kapele to vyšlo. Činasky to byly, těm vyšlo, když se dali dohromady, že budou prostě dělat dobrý písničky, dělají je doteď. Jestli někomu taky něco vyšlo, ale bylo to teda velmi špatný, že mu to vyšlo, tak to byl Adolf Hitler, který měl už od malička, od mladá nějaký plány, který se pak pokusil i tak nějak jako zrealizovat, některý i zrealizoval. Víme všichni, jak to dopadlo. Velmi špatně, spoustu mrtvých. No a teď člověk slyší za svůj život spoustu konspiračních teorií. Já jsem slyšela několikrát, že Adolf Hitler je ještě naživu. To jsem slyšela někdy, když jsem byla, jako když mi bylo náct, tedy už jako hodně dávno. No ale teď vyšel na povrch vlastně takový jako update tady té konspirační teorie, protože jeden pán, který mu je teď 128 let, žije v Argentině, tak teď říká, že je opravdový jako Adolf Hitler. Řekl všechno o svém životě, řekl potažmo teda všechno o Adolfově životě, když mluvil jako v první osobě. No, ono se totiž říkalo, že v roce 1945 Adolf uprchnul do Jižní Afriky, což tady ten muž právě popisuje, jak uprchnul, s kým uprchnul a že teď žije v Argentině a že už ví, že nemá dost času, což je jasný, když je mu 128 let. Člověk si až říká, že jak je to vůbec možný, že někomu je 128 let, pokud není nějaká karibská želva. No a nejhorší na tom je, když jsem se na to koukala, chtěla jsem se tomu zasmát, že ten člověk je opravdu podobný panu Hitlerovi. Má i stejně takový to líný oko, měl Adolf levý oko, měl takový jakoby menší a to. A když k tomu přidám prostě ten jeho knírek, který teda tady ten pán nemá, jinak by to bylo absurdní, tak si snad začíná myslet, že ten Adolf ještě existuje. Doufám, že nebude mít další špatný nápady, anebo ať je mále, ať je hlavně nerealizuje. Tak snad to není on. Posloucháte Evropu 2.
1: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
2: Slyším Tatart nákupy?
1: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes. Aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
2: To je mazec.
1: Tatart, opravdový elektrospecialista.
3: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nožičky. Že nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.
4: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 000 korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 000 korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
5: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
6: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
5: Každé úterý a neděli v 8 večer šlápneme na Evropě 2 na brzdu.
7: Jaký je arabský výraz pro zlost zbodnutí hmyzem?
5: Trojice, která vám pohne bránicí nebo žlučí.
7: Muhammad Komar na skat.
5: Brzda Evropy 2 a neb jakoby show.
8: Tak to je všechno. Ale dobrý to bylo.
5: Každé úterý a neděli v 8 večer na Evropě 2.
9: Pozor, pozor. AA auto s nejvýhodnějším financováním už pětkrát v Praze.
10: Využijte financování bez akontace s úrokem už od 2,9% a vyberte si z více než 4000 aut i hned k odběru.
9: AA auto. Financování výhodněji než kdy dřív.
10: Navštivte nás na pražských pobočkách a odvezte si auto na splátky. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
11: Proč cestovat daleko? Na Dolní Moravě tě čeká svět nekonečných možností. Tohle nikde jinde nenajdeš. Světové unikáty Skybridge 721 a stezka v oblacích. Dětské parky s obřím mamutem, nejdelší bobovka v Česku nebo famózní bike park. Navíc nový aquapark s tobogány a největší wellness na českých horách. Naskok nebo na víkend. Světová dovolená má letos adresu na www.dolnimorava.cz.
12: Hledáte ideální místo na výlet, kde uniknete z chonu velkoměsta? Vyražte na Hostivarskou přehradu. Na děti čeká hřiště, obří trampolína a velká vodní skluzavka. Milovníci vodních sportů si přijdou na své na největší vodní ploše v Praze. Připraveny máme paddleboardy, šlapadla nebo třeba wakeboard. A pro ty, kdo si chtějí užít sluneční paprsky naplno, tu máme i nudistickou pláž. Hostivarská přehrada. Vaše dovolená jen pár kroků od domova. Hostivarská přehrada CZ.
13: Držíme ti flek i v Berouně. Evropa 2. 105,5 FM.

0: ale velmi úspěšná píseň, obzvlášť teda v Americe. Daša, která ji naspívala, teda není to ta česká Daša, naše taky úžasná zpěvačka muzikálová i popová. Vlastně bych ji ráda teď slyšela, třeba co to dělá, ale tohle je jiná Daša, to je americká Daša, která naspívala tady tu píseň o botách. Nejsou to boty proti lásce, jsou to boots stop working, ne boots made for walking. No tak, posloucháte Evropu 2, my se zase uslyšíme zítra a za chvíli tady máte opět Pavla Cejnara, ten má zvláštní dvojáky, kde vysílá. On vždycky vysílá ráno, pak chce na chvíli si dát pauzičku, no a pak zase tam je a doufám, že vám to udělá radost. Doufám, že se uslyšíme zítra mezi 9. a 11. Užijte si čtvrtek a užijte si už za chvíli Calvin Harris, Antonín Herbeck nebo taky Youngblood. To všechno na Evropě 2.
1: Evropa 2. Action! Novinky v kinech.
2: V kinech je jedna z hlavních filmových událostí roku. Jmenuje se Odyssea a podepsán je pod ní Christopher Nolan, který po Oscarovém triumfu Oppenheimera převádí Homérův epos do podoby monumentálního dobrodružství.
3: Pomoz mi se vrátit domů.
2: Nolan se rozhodně nevydal cestou pohodlného studiového natáčení před zeleným pozadím. Štáb putoval po 6 zemích od Maroka přes Řecko, Itálii, Island a Skotsko. Pro diváka to znamená, že když se má Odysseus plavit po moři, herci prostě stojí na lodi. Když má hrdina čelit nástrahám širého oceánu, kamera se opírá o vítr, vodu, skutečné lokace a fyzickou námahu.
4: Italský král se vrací zpět.
3: Nevrací.
2: Jedna z nejvýmluvnějších historek se váže ke scénám se sirénami. Když scénář říká, že je Odysseus připoután ke stěžni, Nolanova verze toho obrazu znamená skutečnou loď, skutečný stěžeň a skutečný oceán.
3: Upínáš se k otci, jehož ani neznáš. Jak nějaký levoboček.
2: Jedna z největších produkcí Nolanovy kariéry s tvářemi Matta Damona, Anne Hathaway, Roberta Pattinsona, Zendaya nebo Charlize Theron s názvem Odyssea má premiéru v kinech.
5: Myslím, že spí.
2: Martina Sokolová, Evropa 2.
1: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
6: Hyundai Domanský slaví 20 let. Dárek ale dostanete vy. Celkem 20 000 navíc na tažné, zimní pneu a další příslušenství. Pořiďte si v Česku vyráběné SUV Hyundai Tucson nebo luxusní Santa Fe a získejte parádní bonus. A navíc Hyundai Domanský získali jako jediný dealer Hyundai v České republice prestižní ocenění Global Top 100 Dealer of the Year a patří mezi nejlepší dealerství Hyundai na světě. Hyundai Domanský. 20 let důvěry, 20 000 pro vás.

0: Čtvrtek, 11. hodina, posloucháte Evropu 2 a Káťa Podrazká má čerstvé zprávy. Jdeme na ně.
1: Ano, krásné dopoledne. Včera odpoledne se přes Brno přehnala supercela, která napáchala škody hlavně v centru města. Během večera se pak stoučila dále na jih, kde zaměstnala hasiče při desítkách zásahů. Nejhůře dopadla zřejmě obec Průšánky na Hodonínsku, kde hasiči zasahovali u mnoha poškozených střech. V Ekvádoru mohou jít na svatbu za svědka nejenom lidé, ale i domácí mazlíčci. Úřady totiž umožňují takzvané pet-friendly sňatky, při kterých si novomanželé mohou vedle podpisů svých a svých svědků připojit i otisk tlapky milovaného pejska nebo kočky. A teď už slovo předáváme Zuzce.
2: Lidé v anketě vybrali podobu železničního mostu v pražské Libni. Zvolili variantu s obloukem nad mostovkou a sportovištěm pod mostem. Ankety se zúčastnilo přes 650 lidí z Prahy i dalších částí republiky. Stavět se začne na začátku příští dekády a předpokládané náklady jsou zhruba 2,5 miliardy korun. Nový železniční most by měl zrychlit průjezd vlaků Prahou i se sníženým hlukem. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Hokejové mistrovství světa v příštím roce zahájí utkání pod širým nebem mezi domácím Německem a vícemistry světa Švýcary. Hrát se bude ve čtvrtek 13. května od 20 hodin a 20 minut na fotbalovém stadionu Schalke v Gelsenkirchenu. Záměry o venkovním utkání potvrdila na svém webu Mezinárodní hokejové federace.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Silný provoz je na D1 na výjezdu z Prahy v úseku mezi Chodovem a Čestlicemi přibližně 10 minut, no a komplikace hlásí taky D5 na příjezdu do Prahy. Popojíždí se už od Rudné až k Ořechu na Pražském okruhu.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Dneska máme převážně oblačno až polojasno, večer pak budou srážky ubývat, no a co se týče teplot, tak ty nejvyšší vyšplhají na 25 až

0: Ladí vás dnešní čtvrteční stále ještě dopolední Evropa 2. Po druhé vám přeju co nejpohodovější den, stejně jako dnes v 6 ráno, tak činím tak lehce po 11. hodině. Mimochodem, za chviličku z Maxima muziky Evropy 2 opravdu prosluněné záležitosti. Na mnohých místech by to mělo dnes opět čajnovat. Tak za prvý Kygo s Khalidem a Griffinem, anebo Elton John a Dua Lipa. To je prostě jedna pecka za druhou. No a už za chviličku si řekneme, proč méně je více. Pokud chcete slyšet detaily, tak rozhodně nikam neodcházejte a mějte stále pohodovej čtvrtek. A zůstaňte s Evropou 2.
1: Letní vibe Evropy 2. YouTube kanál Evropy 2 jede na maximum. Víc než 60 milionů views a 100 000 odběratelů. Skvělé podcasty se známými hosty, nejlepší interpreti z domácí scény, zahraniční hosté, reporty z akcí a spousta dalšího. Buď přitom s námi a sleduj exkluzivní obsah, který ti servíruje jedině Evropa 2. Držíme ti flek i na YouTube.
2: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exclusive, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.
3: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
4: Náš výkup je teď totální hardcore.
5: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Tohle léto se nové brýle opravdu vyplatí. V optikách Focus nyní získáte k nákupu jedněch dioptrických brýlí druhé úplně zdarma. Využít můžete i slevu 40% na samozabarvovací dioptrická sklad, díky kterým se brýle během chvilky na slunci promění ve sluneční. Navštivte nás. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
7: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
8: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
1: Zpátky k muzice.
2: Evropa 2.

0: Posloucháte dnešní čtvrteční Evropu 2, no a já jsem před chviličkou nakousnul. Řekneme si, proč méně je více, ale vezmu to od začátku. Konverzace není jen výměna informací, velkou roli v ní hraje pozornost, energie i jemné signály, které si během rozhovoru předáváme. A právě v této rovině se často rozhoduje o tom, jaký dojem po sobě zanecháme. Takže nejoblíbenější lidé nemluví nejvíce. Ano, tady je to ono. Méně je více. No a takovým skákáním do řeči ani rádoby chytrostí dojem rozhodně neuděláte. Takže ať se vám v tomhle tom směru daří, to vám přeje Evropa 2 a já vám stále posílám skvělou muziku. Za chviličku Thomas Robin anebo Sam Feld. Evropa 2.
1: Tvoje léto na maximum. S Evropou 2.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
4: Slyším Tatart nákupy?
3: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Více pohody z léta vám dopřejí malé domácí spotřebiče, které teď u nás pořídíte s až 30% slevou.
4: To je mazec.
3: Tatart, opravdový elektrospecialista.
1: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.

0: Zdraví vás čtvrteční Evropa 2. Jelikož je čtvrtek, tak zítra nebo pozítří mnozí z vás vyjdete někam za kulturou, hodit si bokem na nějakou party. No a pokud nebudete mít kam a nebo s kým, tak doporučujeme naši sobotní dance extravaganzu, která pro vás je i po celé léto. Tento týden se o vás postará náš rezidentní DJ Ondrej. Dance extravaganza Evropy 2 i tento týden v sobotu začíná úderem 22. hodiny na vlnách Evropy 2. Za chviličku poledne ode mne Machine Gun Kelly anebo Wiz Khalifa. Tak stále hezký čtvrtek s Evropou 2.
1: Tvoje léto na maximum. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
2: Nevíte, co s dětmi o prázdninách? V obchodním centru Šestka je o zábavu postaráno. Čekají na vás sportovní příměstské kempy, herní zóna s tobogánem, svět arkádových her a simulátorů, interaktivní výstava ze světa včel i oblíbený výhled na letadla. K tomu hlídaný dětský koutek a parkování až 3 hodiny zdarma. Více na oc6.cz. Šestka, blíž než si myslíte.

0: maximum muzyki. Europa 2. Europa 2.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Čtvrtek poledne ladí vás Evropa 2, teď Kačka Podrazká má ty nejčerstvější zprávy na Evropě 2.
1: Krásné poledne. Při výstupu na Mont Blanc zemřeli v noci na středu dva Češi. Třetí účastník výpravy, který podle nich také pocházel z Česka, utrpěl zranění. Podle informací České asociace horských vůdců byl jednou z obětí právě horský vůdce. Další dva členové výpravy byli jeho klienti. Píše o tom CNN Prima News. V úterý družice nad Tichým oceánem zachytila zajímavý meteorologický jev, takzvaná aktinoformní oblaka, tedy formaci oblak, jejichž rozměry dosahují stovek kilometrů. Pro jejich rozsáhlost je nelze vidět ze zemského povrchu, ale dobře viditelné jsou právě z družice. Píší o tom Novinky.cz. A teď už Zuzka.
2: Na západu České univerzitě v Plzni začaly největší mezinárodní letní školy, jazyková a umělecká. Potrvají 3 týdny, obě nabídnou po 41 kurzech pro dospělé a děti. Na 37. ročník mezinárodní letní jazykové školy se přihlásilo 460 studentů, méně než loni, což je podle organizátorů dáno vyšší nabídkou letních škol. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Poločasová přestávka ve finále fotbalového mistrovství světa bude v neděli delší než obvyklých 15 minut. Hudební show po vzoru Super Bowlu ji podle médií může prodloužit až na dvojnásobek. Na MetLife Stadium v New Jersey s kapacitou více než 82 tisíc lidí mají vystoupit například popové hvězdy jako Madonna nebo Shakira.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Pozor si dejte na tahu číslo 3 na trase Praha-Benešov. Máme tady za sjezdem na Čerčany hlášený odstavený nákladák. Obdobnou situaci pak hlásí taky D7 na 11. kilometru ve směru na Prahu. Tak opatrně.
4: Tak si představte, že pro vás máme...
3: Co pro vás máme, se dozvíš na Instagramu Evropy 2. Skoro 400 tisíc lidí už to ví? Tak dej follow e2.cz a bav se. Evropa 2, jak je venku?
1: Dneska je obloha převážně oblačná až polojasná s přeháňkami, večer budou ale srážky ubývat, no a teploty nám vyšplhají na 25 až 30 stupňů, na jižní Moravě až na 32 stupňů Celsia. Tolik zprávy a teď už na Evropě 2 pokračuje Pavel Cejner.
0: Co si pustíme k dnešnímu čtvrtečnímu obědu, tak třeba Steven Sanchez anebo Víkend. Ať vám chutná, to vám přeje Evropa 2.
3: Evropa 2.

0: Stále je ve vašich uších čtvrteční odpolední Evropa 2. Už tuto neděli vyvrcholí mistrovství světa ve fotbale finálním zápasem, ve kterém se Španělsko utká s Argentinou. Během téměř půlhodinové přestávky v poločase pak proběhne hudební show ve stylu Super Bowlu a vystoupí, jestli to nevíte, tak Shakira, Madonna i BTS. A jak jste slyšeli, poločas finále mistrovství světa bude mít až 25 minut. Tak já pevně věřím, že fotbalisti během této dlouhé pauzy nevytuhnou a my všichni, co to budeme sledovat, se pobavíme. Podle mě se pobaví i ti, kteří normálně klasicky na fotbal nekoukají a nebo nefandí. Tak uvidíme, necháme se překvapit. Každopádně my tady na Evropě 2 se těšíme. A to moc.
1: Každé úterý a neděli v 8 večer šlápneme na Evropě 2 na brzdu. Nasty, Arny, Vojtáno. Trojka, co umí rozhejbat vaši bránici.
2: Novou sochu prvního československého prezidenta odhalili ve dvoře Králové. U zoo se k nebi tyčí Tomáš Garrigue Safarik.
1: Brzda Evropy 2 a neb jakoby show. Každé úterý a neděli v 8 večer na Evropě 2.
3: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
5: Tohle léto se nové brýle opravdu vyplatí. V optikách Focus nyní získáte k nákupu jedněch dioptrických brýlí druhé úplně zdarma. Využít můžete i slevu 40% na samozabarvovací dioptrická skla, díky kterým se brýle během chvilky na slunci promění ve sluneční. Navštivte nás. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
9: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
10: Pak přijeďte do AutoESA.
9: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
10: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
9: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc a to i hned a v hotovosti.
10: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
11: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
12: Slyším Tatart nákupy?
11: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes. Aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
12: To je mazec.
11: Tatart, opravdový elektrospecialista.
13: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Chibo Barista Espresso Crema kilogram za 399 a Häagen-Dazs zmrzlina vybrané druhy od 240 ml za 94,90. Byla. To dobré začíná u nás.
14: Jsi fanoušek Marvelu, Star Wars, Hvězdné brány, Harryho Pottera nebo Hry o trůny? Miluješ kostýmy a cosplay? Pak si nenech ujít Comic Con Prague. Největší festival popkultury v Česku, který už 7 let spojuje fanoušky. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Originál mezi Comic Cony. Právě teď můžeš koupit vstupenky na Comic Con Prague za zvýhodněnou cenu. Neváhej, čas se krátí. Nabídka platí jen do 30. září.
15: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
16: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
15: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
17: Prázdninová mateří douška je nadupaná soutěžemi a přináší i super dárek na celé léto. 22 třpytivých tetovaček. Tohle číslo si nenechte ujít. Mateří douška právě v prodeji.
1: Zpátky k muzice.
18: Evropa 2.

Jakmile na Evropě 2 rozjedou pendulum svůj drum and bassový nářez, je to znamení. Znamení toho, že půjdeš zadarmo na festival Let It Roll. Na Evropě 2 pro tebe máme od pondělí do pátku 4 lístky denně. Let It Roll. Na přelomu července a srpna v Mostě. Exkluzivně s Evropou 2.

Posloucháte čtvrteční odpolední Evropu 2, no a já vás jdu naladit na dnešní večer, protože dnes je čtvrtek a vy si po 18. hodině můžete střihnout tentokrát s Kubou Štěpánem nejprestižnější českou hitparádu Evropa 2 Music Chart. A proč o tom mluvím? Minulý týden tento žebříček vyhrála Madonna, Sabrina Carpenter a single Bring Your Love. Pojďme si ho zahrát, abychom se naladili a vy třeba pro příští týden zahlasovali a usadili nového vítěze této hitparády. Hlasování probíhá na Evropa2.cz, teď se nehlasuje a začíná se hlasovat dnes až po skončení chart, tedy úderem 20. hodiny. Tak tedy teď Madonna, Sabrina Carpenter, Bring Your Love a první místo hitparády Evropa 2 Music Chart pro minulý týden. A nedivím se, je to pecka. What are you doing here for?

0: Vše na léto najdete v Kauflandu. Například matony ochucenou nebo matony esence za 14,90. Birel Active, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Až do 21. července. Kaufland.
1: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře. Proto si vybírají Allegro. Z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro. Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 tisíc korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
2: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
3: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Za tím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
4: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
2: Ty největší hvězdy našeho éteru. Jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
5: A můžu ještě něco říct?
6: No povídej.
5: To je nejlepší rádio na světě.
6: Adame.
2: Bez generace E2 by to nešlo.
5: Děkuji moc.
2: My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2.
7: Proč cestovat daleko? Na Dolní Moravě tě čeká svět nekonečných možností. Tohle nikde jinde nenajdeš. Světové unikáty Skybridge 721 a stezka v oblacích. Dětské parky s obřím mamutem, nejdelší bobovka v Česku nebo famózní bike park. Navíc nový aquapark s tobogány a největší wellness na českých horách. Na skok nebo na víkend? Světová dovolená má letos adresu na www.dolnimorava.cz.
2: Každé úterý a neděli v 8 večer.
6: Tam se občas není čemu zasmát.
2: Šlápneme na Evropě 2 na brzdu. Trojice, která vám pohne bránicí a občas vám šlápne na kuří oko.
6: Jo. A že máš triko, který si na sobě měl v 15, no. To si vzít já, tak jsou to tanga.
2: Brzda Evropě 2 a nep jakoby show.
8: Hele, budem si spolu povídat a on říká, no tak jak se jmenuješ? On říká Prší. A ty? Já jsem kanasta. On říká, tak mi vykládej.
2: Každé úterý a neděli v 8 večer na Evropě 2.
9: Ahoj, tady Sabina Laurinová. Už v sobotu 25. července se na vás těšíme na rodinném festivalu Den princezen a rytířů na zámku Karlova Koruna. Dorazí Lollipops, Kája a Bambuláček, Pokáč, Milan Peroutka, Adéla Zouharová a mnoho dalších. Více o programu a vstupenkách najdete na denprincezen.cz.
10: Den jako z pohádky vám přeje královna mléčných výrobků Madeta. Tak chutná mléko.

0: alone. Ladí vás Evropa 2 a moje tažení éterem Evropy 2 dnes končí. Vše si přebírá můj kolega Jindra Ekl. Včera měl mimochodem svátek Jindrové. Tak velká gratulace ještě jednou, doufám, že si to užil. Dnes slaví svátek tady u nás v Čechách, na Moravě a ve Slezsku Lubošové. Nezapomeňte na ně, popřejte jim, uděláte jim velkou radost. Loučím se ještě jednou, Jindra vše přebírá a těším se zítra v 6 ráno anebo lehce před 11. tady na Evropě 2. Ahoj.
1: Tvoje léto na maximum. Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
2: Hledáte ideální místo na výlet, kde uniknete z honu velkoměsta? Vyražte na Hostivarskou přehradu. Na děti čeká hřiště, obří trampolína a velká vodní skluzavka. Milovníci vodních sportů si přijdou na své na největší vodní ploše v Praze. Připraveny máme pedalboardy, šlapadla nebo třeba wakeboard. A pro ty, kdo si chtějí užít sluneční paprsky naplno, tu máme i nudistickou pláž. Hostivarská přehrada. Vaše dovolená jen pár kroků od domova. Hostivarská přehrada CZ.

0: 13. hodina odbíjí, posloucháte Evropu 2. Pojďme na aktuální zprávy.
1: Krásné odpoledne. Český hasičský tým včera dorazil do Řecka. Informoval o tom na síti X. Od dnešního rána se zapojil do činnosti. V okolí města Patra na Penelopském poloostrově bude držet pohotovost v oblasti ohrožené požáry v přírodě. 22členný tým má sebou 10 vozidel, včetně 3 cisternových stříkaček. A v Řecku bude stejně jako před rokem 4 týdny. Nejméně 2 mrtvé a 6 zraněných se vyžádal ruský noční útok na Kyjev. V ukrajinské metropoli dnes krátce po půlnoci zazněla série výbuchů. A to potom, co letectvo vydalo varování o blížících se ruských balistických raketách. Terčem ruských úderů se stal i Charkov, napsala to agentura AFP. A teď už Zuzka.
2: Zámecký pivovar v Jindřichově Hradci z 16. století, který desítky let chátral a v roce 2011 ho poničil požár, se otevřel veřejnosti. Přestavba národní kulturní památky stála město 512 milionů korun. Necelou polovinu pokryly dotace. V září město zahájí provoz multifunkčního kulturního sálu. Zuzka Kozáková, Evropa 2.
1: V Kamenici nad Lipou na Pelhřimovskou začal 20. ročník Hračkobraní. Festival vznikl jako propagace výroby českých hraček z přírodního materiálu. Hračkobraní je v areálu zámku až do neděle. V doprovodném programu jsou pohádková divadelní představení a žonglérské nebo tvořivé dílny.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Nové omezení je od dneška na D55 mezi 2. a 0. kilometrem ve směru na Olomouc. Jezdí se tady pouze jedním pruhem. Komplikace pak hlásí taky D11 mezi 7. a 8. kilometrem ve směru na Hradec Králové. Pracují tady silničáři.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Dneska bude oblačno až polojasno, večer pak budou srážky ubývat. Co se týče teplot, tak ty nejvyšší dnes vyšplhají na 25 až 30 stupňů, na jižní Moravě až na 32 stupňů Celsia. Máme po zprávách a teď už si slovo na Evropě 2 přebírá Jindra Ekl.
0: Ano, máme po zprávách, pojďme na další maximum muziky. Začneme za chvíli s jedním tématem, který se jmenuje testosteron. Dá se o něm mluvit z mnoha úhlů pohledu. Tak za chvíli. Hezký odpoledne. Jsme Evropa 2.

0: Pěkný odpoledne, posloucháte Evropu 2 a já jsem vám sliboval téma testosteron. Mužský tedy hormon, ne že by ho ženy neměly, mají ho asi 20krát méně než muži. A na druhou stranu muži ho začínají mít zásadně méně. Jakože zásadně méně. Už si přesně nevybavuju tu statistiku, ale bylo to velmi zajímavý. Porovnávala třeba hodnoty testosteronu u mužů, kterým je dneska 70, a u mužů, kterým je třeba 20, a v nemalé většině tedy zjistila, že mají vlastně stejný třeba level testosteronu. Blbý, blbý. Ono bychom mohli začít vlastně už u vody, i kdy samozřejmě veškerá antikoncepce a mikroplasty a hormony samozřejmě se dostávají do vod. I ryby o tom můžou říct svý, že ten mají taky problém. No a pak se to samozřejmě zase pije zpátky a muži s tím způsobem takhle si sami vlastně snižují testosteron. Jasně, není zcela jistě možnost, to je evidentní, jo. Není zcela možnost jako se tomu vyhnout, prostě je to tak, jak to je. Někde dokonce už jdou trošku proti proudu v boji za vysoký testosteron, a to je konkrétně americká armáda. Americký ministr obrany Peter Hegseth, respektive on je to ministr války, on je to ministr válek vlastně. Toho jsme tu taky měli. On se říká skutečně Secretary of War. Tak on teď v takovém krátkém videu oznámil, že americká armáda bude dělat u mužů víc jak 30 letých právě screening na jistou úroveň testosteronu, a pakliže ta úroveň tam nebude, tak nebude ani ten člověk nejspíš v armádě. To je velmi zajímavý. Vidíte to, kdyby tohle pravidlo začaly uplatňovat všechny armády na světě, za chvíli nejsou žádný konflikty a války, protože nikdo nebude mít dostatek testosteronu na to. Třeba i tohle bude ve finále řešení.
1: K tomu, abyste měli husí kůži, nepotřebujete obraz. Rádio úplně stačí.
2: Díky vás,
3: chlapi,
2: takovou radost jste mi udělali, děkuju, hrozně moc děkuju.
3: Ani nepoděkuje.
2: Ani nepoděkuje a už
1: nemotravuji. Ahoj. Ahoj. Ahoj. Evropa 2, tvoje denní dávka emocí.
4: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
5: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
4: Všude zdejší, všude je fajn.
6: Náš výkup je teď totální hardcore.
7: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
9: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
10: Letní novinkou pro tento týden jsou Barbecue Twister nebo Barbecue Zinger.
11: A s kódem KSC Leto si vychutnáte novinky i klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
10: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
11: Tak využijte kód KSC Leto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
10: Více informací v restauracích KFC.
12: Tak už víte, kam a čím letos na dovolenou?
13: Ať už kamkoliv, v Auto ESA vždy pořídíte spolehlivý a prověřený vůz.
12: A za cenu, která vás rozhodně potěší.
13: Stačí využít třeba akční slevy až 90 tisíc.
12: Auto ESA. U nás si vybere a ušetří opravdu každý.
14: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u ESA.
15: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
16: Slyším Tatart nákupy?
15: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Více pohody z léta vám dopřejí malé domácí spotřebiče, které teď u nás pořídíte s až 30% slevou.
16: To je mazec.
15: Tatart, opravdový elektrospecialista.
17: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
18: Tento týden u nás.
3: Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
18: Ať už fandíš Marvelu, Star Wars, Hvězdné bráně, Harrymu Potterovi nebo Hrám o trůny, patříš mezi nás. Přidej se k tisícům fanoušků Comic-Conu Prague, největšímu festivalu popkultury v Česku. Čekají tě hvězdní hosté, videohry, deskovky, cosplay i atmosféra, kterou jinde nezažiješ. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic-Con Prague. Už 7 let plníme fanouškům jejich sny.
19: Zpátky k muzice.
20: Evropa 2.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Evropa 2, 88,2 a 105,5 FM.
2: Výhry. Slevy. Zábava.
3: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
4: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
3: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaury či Hopsaland a zapojte se.
4: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
3: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.
1: Na Evropě 2 nehrajeme jenom za odměnu. Na Evropě 2 to můžete večer i někomu pěkně vytmavit.
5: Mýmu sousedovi, který na mě vyběh s vidlema.
1: Jestli vás dneska někdo takhle namíchnul, zahrajte mu song za trest.
6: Jsme sdíleli jeden pokoj a frajer tam v noci naběh a zebril mi postel.
1: Song za trest.
7: Jsem úplně vytočená, kluci.
1: Fackovacího panáka vyndáváme v pondělí, úterý, středu a pátek večer.
6: To je retard.
1: Na Evropě 2.
8: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
9: Buďte opatrní, investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
1: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
10: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Nepropásněte také do prodej skladových vozů Tucson již od necelých 600 tisíc nebo na operativní leasing od 6 199 korun měsíčně.
11: Hyundai Domanský. Jeremiášova ve Stodůlkách, Zdiby a na Černém mostě přímo u metra. Přijďte na testovací jízdu.
1: Každé úterý a neděli v 8 večer šlápneme na Evropě 2 na brzdu.
12: Jaký je arabský výraz pro zlost zbodnutí hmyzem?
1: Trojice, která vám pohne bránicí nebo žlučí.
12: Muhammad Komar na skat.
1: Brzda Evropě 2 a neb jakoby show.
13: Tak to je všechno. Ale dobrý to bylo.
1: Každé úterý a neděli v 8 večer na Evropě 2.

Vy, před chvílí jsme se bavili o klesajícím testosteronu u mužů. Taková samozřejmě neřest moderní doby dneska, která je zapříčiněna mnoha faktory. Teď mám další věc. Je tedy odposlouchaná z jednoho z nejposlouchanějších podcastů na světě, tedy Diary of CEO. Steven tam má neuvěřitelně zajímavý hosty. Teď tam měl pána, který tedy se velmi zásadně zajímá o to buněčný procesy a zejména takový ty nepěkný, nemilý procesy, jako je třeba rakovina a tak dále. A bavili se tam o velmi zajímavém tématu, proč třeba státy, země, jako je třeba Nigérie, Gambie, nebo taky Nepál, proč jsou zároveň jedny z nejchudších zemí na světě, ale mají tedy nejnižší výskyt právě těchto různých onemocnění. Samozřejmě tam ještě můžeme zahrnout i další země, neznamená vždycky, že čím jako chudší ta země je, tím tedy bude její lepší zdravotní jako kredit. To vůbec ne. Nicméně konkrétně ty tři země, které jsem já třeba vyjmenovával, tak se vyznačují jednou zásadní věcí, že lidi tam žijou dosti jednoduše, jakože velmi jednoduše. Jo, není to taková ta chudoba, že prostě jíte odpadky ze země a pijete z řeky, která je plná bordelu, ale je to o tom, že skutečně žijete velmi jednoduše, organicky, dalo by se říct. Jo, pěstujete si svoje prostě věci na zahradě, nebo máte nějaký komunitní místa a tak dále. A to je vlastně ten výsledek. Ten pán, ten odborník, který tam vlastně o tom mluví, tak pojmenoval velmi zajímavou věc, že my sice jako jsme si vytvořili okolní svět absolutně moderní, ale stále jsme vlastně ten software, jo, jako kdyby. Máme moderní, ale hardware, my jsme stále vlastně velmi, velmi jako historická, jako bytost, biologicky. A která vlastně není vůbec připravená na ty určitý jako fenomény, se kterými se setkáváme v bohatých zemích, ve městech a tak dále. A to je právě ten opak, který už platí velmi zásadně. Že většinou, fakt paradoxně, čím bohatší země, tím vlastně nemocnější je. Což je dost velký paradox.

0: Posloucháte Evropu 2, tohle je skvělý. Anthony Hopkins, je mu 88 let a 21. srpna má v plánu velikou věc. Nesouvisí s filmem, souvisí s hudbou. Konkrétně s klasickou hudbou. Protože on má, si představte, vydat album klasický muziky. Samozřejmě on je autorem. Prý to psal jako několik desítek let, mimo jiné. Velký překvapení. Jakože jsem, já třeba osobně, možná někteří z vás jste to jako věděli, že se zajímal dlouhodobě jako o hudbu. Samozřejmě, že abyste napsali nějakou symfonii nebo nějakou klasickou záležitost, tak musíte opravdu být absolutně králi hudební teorie, harmonie a tak dále. Je to neuvěřitelný. Velmi se na to těším. Ono pravdou je, že když si vezmete, a je to takhle nejen v hudbě, jo, je to i v architektuře, viděl jsem miliardu různých takových jako meme, které jsou taky jako hořkosladký, protože přesně ukazují to, jak vlastně dřív ze vším prakticky si všichni dávali mnohem větší práci, jo, v rámci třeba i architektury, kdy vidíte prostě, že já nevím, věci, které byly na první pohled jako neviditelný, jako třeba pant u dveří. Byl prostě ručně zdobený, jo, jakože to železo bylo ručně prostě vyfrézkovaný a tak dále a můžeme pokračovat, jo. Sagrada Familia možná, to je jediný takový jako novodobý, co tady zanecháváme, jinak to jsou všechno rovný minimalistický věci vylitý z betonu. A podobně jako je to i samozřejmě v hudbě, je tedy super, že zrovna Anthony Hopkins, asi to není úplně náhoda, přichází tedy s něčím, co ještě tedy uvidíme, jaký bude, nebo uslyšíme spíš. Ale jo, je to fajn. Tím jako nechci říct, že nikdo tady nedělá klasiku. Samozřejmě, že dělá. Jo, ale jako, tak superlativů už je míň než dřív. Jako bych mohl připomínat jména, ne, těch pánů. Ty už jako, jo, dneska se nenacházejí na každém rohu.
1: Evropa 2. Action! Novinky v kinech.
2: Japonské drama Ztracená země režiséra Akia Fujimota je inspirované skutečnými osudy dětských uprchlíků z etnické skupiny Rohingů. Intimní a silný snímek nahlíží na jednu z největších humanitárních krizí současnosti očima dětí, které se snaží najít bezpečí a znovu spojit svou rodinu. Hlavními hrdiny jsou čtyřletý Shafi a jeho devítiletá sestra Somira. Poté, co přijdou o domov, se ocitnou v uprchlickém táboře v Bangladéši. Odtud se vydávají na nebezpečnou cestu přes moře i pevninu, aby našli zbytek své rozptýlené rodiny a naději na nový začátek. Režisér Akio Fujimoto je známý tím, že pracuje s autentickými neherci přímo z komunit, o kterých točí. V hlavních rolích se tak představí sourozenci Muhammad Shofik Rias Udin a Shomira Rias Udin. Ztracená země ukazuje, jak hluboké stopy může nucený útěk z domova zanechat na těch nejmenších. Zároveň připomíná skutečnost, že téměř milion Rohingů dodnes žije v uprchlických táborech v Bangladéši, kde jsou bez možnosti legálně pracovat závislí na humanitární pomoci, a to od jejich útěku před násilím v Myanmaru v roce 2017. Snímek Ztracená země je právě v kinech. Martina Sokolová, Evropa 2.
1: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
3: Nevíte, co s dětmi o prázdninách? V obchodním centru Šestka je o zábavu postaráno. Čekají na vás sportovní příměstské kempy, herní zóna s tobogánem, svět arkádových her a simulátorů, interaktivní výstava ze světa včel i oblíbený výhled na letadla. K tomu hlídaný dětský koutek a parkování až 3 hodiny zdarma. Více na oc6.cz. Šestka, blíž než si myslíte.

0: Druhá hodina odvíjí, posloucháte Evropu 2. Pojďme na aktuální zprávy s Káťou.
1: Krásné odpoledne. V Česku se budou v následujících dnech vyskytovat bouřky. Zítra mohou být i silné. Teploty budou dnes a zítra stoupat ke 30 stupňům. Na Moravě a ve Slezsku meteorologové zítra očekávají až 33 stupňů Celsia. Na víkend se pak ochladí a počasí bude proměnlivé s přeháňkami. Vyplývá to z týdenní předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Nejméně 2 mrtvé a 6 zraněných si vyžádal ruský noční útok na Kyjev. V ukrajinské metropoli dnes krátce po půlnoci zazněla série výbuchů. A to potom, co letectvo vydalo varování o blížících se ruských balistických raketách. Terčem ruských úderů se stal i Charkov, napsala to agentura AFP. A teď už se nám z regionu hlásí Zuzka.
2: Akvacentrum v Pardubicích se na 4 až 5 měsíců uzavřelo. Důvodem jsou opravy poškozených obkladů bazénů, protože původní drobná skleněná mozaika se dlouhodobě odlupuje a vyžaduje náročnější údržbu. Opravy budou stát necelých 10 milionů korun. Akvacentrum bude uzavřené přibližně do poloviny prosince. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Fotbalisté Argentiny v semifinále mistrovství světa zdolali 2-1 Anglii a zahrají si se Španělskem o obhajobu titulu. Očekávaný vrchol celého šampionátu pak vypukne v neděli 19. července. Úvodní výkop finálové bitvy mezi Španělskem a Argentínou je naplánován na 21 hodin.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: S možným zdržením počítejte na D1 v úseku mezi kilometry 286 a 287 ve směru na Ostravu. Potkáte tady silničáře. No a opatrně taky na D35 mezi kilometry 235 a 241 ve směru na Olomouc. Levý průh je tady uzavřený.
3: Evropa 2 žije na maximum i na YouTube. Tak potvrď odběr, ať už ti nic neunikne. YouTube kanál Evropy 2 jede na maximum.
0: Tak jste se to dozvěděli, za chvíli se dozvíte ještě víc do třetí hodiny. Mám pro vás ještě velmi zajímavé věci. Tak držte vlnu a hezký odpoledne s Evropou 2.

0: Já teď jsem viděl takovou zajímavou teorii u jednoho tvůrce kontentu na Instagramu z Ameriky. Týpek tedy cestuje po světě, logicky si vydělává i tím Instagram, to je jasný, jak by asi cestovat úplně nemohl. Je mu nějakých 40 let, ale co je jako na tom zajímavý, je, že vlastně on svým způsobem jako prodává vlastně takovou myšlenku, která je zajímavá. Říká tomu anglicky jako reverse retirement, tedy reverzní důchod, jo. A vlastně přichází s velmi zajímavou tezí, že by se to dalo otočit, to znamená, že byste nemuseli celý život pracovat v nějakém jobu, ať už ho máte nebo nemáte rádi, proto abyste pak někdy v 65, nebo se to ještě zvyšuje, že abyste jako konečně teda mohli mít klid, jo. Protože vlastně už pak nemáte to mládí, že? Jako spousta lidí, i takhle, když jsem se bavil s nějakými kamarády, kteří třeba jako v 50 letech už jsou jako v uvozovkách za vodou, tak pak řeknou, hele, jako dobrý, ale tohle jsem měl mít ve 30. Jo, teď už to pro mě není vlastně tak zajímavý. Čili už je to stejně pozdě. Mám z toho radost, je to super, ale je to pozdě. A co se týče tedy toho důchodu, jo, obrácenýho, tak vlastně on říká, užívejte si život, jak nejlíp to půjde, žijte, jak nejsvobodněji budete moct žít, a pak v 60 letech si klidně můžete jít někam do kanceláře, prostě sedět, protože ve finále už i to sezení budete potřebovat. a vlastně už jakoby na tom nebude tolik záležet. Což samozřejmě je velmi, velmi zajímavý koncept. Jasně, každý řekne, no a v praxi to mám udělat jak, že? To už je právě ten rébus, který je asi tou hrou jako života jako takovou, no. Ale jo, jako zůstalo mi to v paměti, říkal jsem si, reverzní důchod. Jo, zajímavý.
1: Nastav uši hvězdám na Evropě 2.
2: Hey, what's up, Prague? This is Jeff.
3: And it's Chuck from the band Simple Plan, and you're hanging out with us right here on Europe 2.
4: Ahoy, this is Tom Grennan. I wanted to say hello to all the listeners of Radio Europa 2. Love before you.
5: Hi, we are One Republic, and we are sending greetings to listeners of Radio Europe 2.
6: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exclusive, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.
7: Plánuješ rekonstrukci nebo svůj projekt? K realizaci ti stačí už jen to správné vybavení. S Allegro jdou plány rychle od nápadu k hotovému dílu. Vše nakoupíš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
8: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
9: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
10: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
9: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
11: Už tam budem?
12: Nech toho!
11: Později už tam bude.
12: Přestaň! Štěl mě vedro!
7: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
13: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
14: Zpátky k muzice.
15: Evropa 2.

Jakmile na Evropě 2 rozjedou pendulum svůj drum and bassovej nářez, je to znamení. Znamení toho, že půjdeš zadarmo na festival Let It Roll. Na Evropě 2 pro tebe máme od pondělí do pátku 4 lístky denně. Let It Roll. Na přelomu července a srpna v Mostě. Exkluzivně s Evropou 2.

0: Aťa samozřejmě, kterou vítá moje kolegyně, která tedy bere éter Evropy 2 na dalších, kolik vlastně hodin?
1: 3
0: hodiny, vidíš to.
1: No a rozsvítila jsem ti tvůj den, viď?
0: Rozsvítila si den. No hele, na druhou stranu, spousta lidí by si řekla, co to je 3 hodiny práce, že jo? To je nic prostě.
1: No jo,
0: máš to dneska jako opravdu jenom 3 hodiny, nebo ještě máš nějakou další štaci potom?
1: Ne, nemám další štaci, ale víš co, jako 3 hodiny v éteru, to není práce s buzolou, že jo?
0: Vidíte to? To není jen tak prostě. To musíte jakoby říkat slova, který mají nějaký třeba i smysl, že?
1: Navíc slova jsou jen kapky deště.
0: Já jsem měl hrozně rád vždycky texty Richarda Krajča.
1: Je, já jsem to měla ráda ještě před vynálezem Chatu GPT a pak jsem pochopila, kdo to psal. Teda doufám, že my ho nehrajeme, viď?
0: No, ale víš co, jako granáty z mídlových bublin. No. Jako, promiň.
1: Na druhou stranu, v jednom obchůdku, já nevím, jestli znáš takové ty voňavé obchody v obchodních centrech. Obchody v obchodních
0: centrech. No, je jich mnoho,
1: samozřejmě. Oni dělají takové ty bomby do vody.
0: Ano,
1: jo, a to vlastně hodíš duvany.
0: A to je granát mídlových bublin.
1: To je ono.
0: No vidíš.
1: Takže on je moje průkopní kosmetický.
0: Tam, a třeba ještě ta jedna, že jo, ten song, jsme, počkej, něco, jak kulky v revolveru, jsme uvězněni teď jo. V něčem. To je velmi poetická píseň.
1: Jo, jako každý kulky jsou poetický. Mm.
0: No, takže zdravíme Richarda Krajča.
1: Ahoj.
0: Mimochodem, náš kolega Randy s ním dělal rozhovor. Takže vlastně se klidně na něj můžete podívat. Je to poslední rozhovor Richarda Krajče, co byl jako tak na Evropě 2, jo.
1: No tak to já se podívám.
0: I třeba tady toho tématu se tam kluci dotkli. Kdo ví?
1: Tak jupí.
0: Káťo, přeju ti hezký 3 hodiny namáhavé práce.
1: Ale tak jako není to legrace, víš co, ty máš zodpovědnost za ty posluchače, že jo.
0: Teď prostě tady ty digitální věci, co to jsou, to je jak Boeing 747, že? Když zmačknete prostě takhle třeba, já nevím, jedno tlačítko, hele, už to nehraje třeba, jo, no. Už to není rádio.
1: Já občas nezapnu kolegy, takže znám.
0: Třeba, no. Tak si to užij.
1: Ahoj. Evropa 2, 88,0.

0: na Evropě 2. Přeju vám krásné odpoledne a protože je 15 hodin, je tady Káťa Podrazka a zprávy.
1: Krásné odpoledne. Státní zdravotní ústav eviduje významný nárůst počtu případů lemské boreliozy. Za první pololetí roku 2026 zaznamenal přes 5000 případů. To je o 4000 více než loni za stejnou dobu. Za nárůstem stojí nový způsob sběru dat a prodlužující se klíšťová sezóna. Francouzský parlament ve středu definitivně schválil zákon, který umožní za přísně stanovených podmínek asistovanou sebevraždu, píše to web deníku Le Parisien. Zákon nabude účinnosti na začátku příštího roku. Asistovaná sebevražda bude plně hrazena zdravotním pojištěním. A my už se teď podíváme do regionu.
2: Desítky policistů budou dohlížet na pořádek a bezpečnost při hudebním festivalu Masters of Rock, který ve Vizovicích na Zlínsku začíná právě dnes. Pořadatelé očekávají přibližně 20 000 fanoušků rockové a metalové muziky. Policisté budou dohlížet na bezpečnost a plynulost silničního provozu a kvůli riziku krádeží znovu plánují hlídkovat také mezi stany. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Pražský hrad si v loni prohlédlo zhruba 9 milionů návštěvníků, což je o 700 tisíc víc než předchozí rok. Hradní kancléř Milan Vašina si myslí, že jsou zatím masivní investice do oprav i zpřístupnění prostor, kam se předtím lidé nedostali.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Pozor si dejte na D8 mezi 86. a 82. kilometrem ve směru na Ústí. Kvůli práce na silnici je tady provoz převeden do protisměru. Opatrně taky na D5 na 20. kilometru ve směru na Plzeň. Tady máme hlášené odstavené osobní auto.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Dneska máme převážně oblačno až polojasno. Večer očekáváme, že srážky, které se objevují ojediněle, budou ubývat. No a nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů, na jižní Moravě až 32 stupňů Celsia. Tolik zprávy a teď už si slovo na Evropě 2 přebírá Katka Hašková.
0: No a já už si chystám Evu Farnou, Bruno Marse nebo Lake Malawi a taky vám povím příběh o tom, kterak manželce sežral jídlo.
3: Evropa 2.

0: Train Drive By na Evropě 2. A posloucháte maximum muziky se čtvrtečním datem 16. července. A pojďme se shodnout na jedné věci. Existuje málo věcí, které člověka dokážou naštvat víc, než je jídlo sebou, které nedopadne podle představ. Znáte to. A celý den pracujete, vytváříte hodnoty a těšíte se na jednu jedinou věc, až si večer objednáte třeba burger nebo pizzu nebo sushi, no a pak otevřete tu tašku. A tam něco chybí. No a přesně tohle si myslela jedna Američanka jménem Diana. Objednala si jídlo z nějakého steakhouse a ona se těšila hlavně na jejich legendární smaženou cibuli, Bloomin' Onion. No a když manžel přivezl tu objednávku domů, tak ta cibule tam nebyla. No a Diana byla tak naštvaná, že restauraci okamžitě napsala recenzi, dala jí jenom 2 hvězdičky, já se teda divím, že jí nedala 1. A napsala něco ve smyslu, jsem naprosto vzteklá, manžel jel přes celé město a vy jste zapomněli na tu jedinou věc, na kterou jsem se těšila. Jenomže pak přišel zvrat. Ukázalo se, že restaurace neudělala nic špatně, její manžel. Totiž v autě tu cibuli normálně snědl a pak lhal. A Diana se zachovala naprosto skvěle. Zachovala se jako hrdá žena. Vrátila se na ten internet a pod tu recenzi napsala 2. recenzi. Omlouvám se, můj tlustý manžel snědl cibuli v autě a lhal. Omlouvám se, ale nevím, jak mazat recenze. Internet je z toho nadšený, protože myslím, že přiznat vlastní omyl na internetu je dneska velice vzácné, takže Dajaně dávám tleskánky. A hlavně z celé té historky plyne jedno ponaučení. Než začnete psát naštvanou recenzi restauraci, poté co vám přivezli jídlo, tak se možná nejdřív podívejte vedle sebe na gauč. Protože je docela dost dobře možné, že ten problém není v restauraci, ale vedle vás. Evropa 2.
1: Evropa 2 teď buší na displej tvýho smartphonu silněji než kdy jindy. Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
2: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exclusive, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.
3: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
5: Letní novinkou pro tento týden jsou Barbecue Twister nebo Barbecue Zinger.
6: A s kódem KFC Leto si vychutnáte novinky i klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
5: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
6: Tak využijte kód KFC Leto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
5: Více informací v restauracích KFC.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
10: Jedinečná akce v Tetě. 1+1 zdarma na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Maybelline, Dermacol, Miss Sporty, Wet n Wild a další. Nebo objevte slevu 40% na značky Nivea a Labello. Více na tetadrogerie.cz.
11: Dózy a nože nyní v Penny. A navíc v akci. Máslo Bony 250 gramů za 19,90 a balkánský sýr Bloček Karlova Koruna 200 gramů za 29,90. Penny.
12: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 tisíc korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 tisíc korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
13: Jsi fanoušek Marvelu, Star Wars, Hvězdné brány, Harryho Pottera nebo Hry o trůny? Miluješ kostýmy a cosplay? Pak si nenech ujít Comic Con Prague. Největší festival popkultury v Česku, který už 7 let spojuje fanoušky. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Originál mezi Comic Cony. Právě teď můžeš koupit vstupenky na Comic Con Prague za zvýhodněnou cenu. Neváhej, čas se krátí. Nabídka platí jen do 30. září.
14: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
15: Prázdninová mateří douška je nadupaná soutěžemi a přináší i super dárek na celé léto. 22 spytivých tetovaček. Tohle číslo si nenechte ujít. Mateří douška právě v prodeji.
16: Zpátky k muzice.
17: Evropa 2.

0: neříkej, co má se stát, nám tvrdí Eva Farná a já vám řeknu, co se stane tady na Evropě 2. Nebo spíš, co se stalo včera, postoupila Argentina do finále mistrovství světa. Já se přiznám, že jsem jim fandila. Já jsem velká argentinská faninka, ne teda úplně fotbalu, spíš rugby, ale jak se říká, držím barvu, takže bledě modrá, pojďte na to. A musím říct, že mě samozřejmě na celém argentinském týmu nejvíc fascinuje Messi, jo? Protože tady ten člověk si už vlastně nemusí nic dokazovat a stejně to dělá, jo. Je mu 39, má všechno, 8 zlatých míčů, titul mistra světa, miliardy na účtu. Mohl by být úplně v pohodě někde na pláži a říkat si, hotovo, jo, toto bylo rezultádo. Jenomže místo toho v semifinále proti Anglii běhal až do poslední minuty, jo, Argentina ještě v 85. minutě prohrávala 0-1 a pak Messi připravil oba góly, jeden v 85. minutě, druhý v nastavení, no a Argentina je ve finále. A mě na tom přijde jedna zajímavá věc, že si často myslíme, že motivace končí ve chvíli, kdy člověk dosáhne svého snu. Jenomže u těch úplně nejlepších to bývá naopak. Oni už pak nehrají asi ani pro peníze, ani pro slávu, ale prostě podle mě on musí hrát proto, protože to opravdu miluje. Opravdu miluje to, co dělá, a to je fotbal. A to je mimochodem důvod, proč se špičkoví sportovní psychologové tolik baví o takzvané vnitřní motivaci. Protože ta vám vydrží vždycky díl než potlesk nebo výplata. Takže když budete mít třeba pocit, že se vám dneska nechce do práce, nebo teď už jdete spíš z práce, až se vám zítra nebude chtít jít do práce, tak si vzpomeňte na toho 39-letého Messiho. Protože ten měl vlastně všechny důvody k tomu říct, já už mám odpracováno a místo toho si řekl, ještě jedno finále, protože věřím tomu, že tam nešel s žádným menším cílem. A já doufám, že to nebude ještě jedno finále, ale ještě jeden titul. Takže Argentina, pojďme. Evropa 2.
1: Náš výkup je teď totální hardcore.
2: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
4: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
5: Mobil? Mega sleva. Kávovar? Mega sleva. A vy váš? Taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce. I na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v mega slevách na Alza.cz.
6: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
7: Stavíte nebo rekonstruujete? Využijte naše super nabídky ve všech prodejnách pro doma. Nyní v akci. Zdící malta pro doma 25 kilo za akční cenu 99 korun z daní i další vybrané produkty. Tahle super nabídka se neodmítá. Více na prodoma.cz.
8: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
9: Buďte opatrní, investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
10: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
11: Rekonstrukce na Kbelské? Hoďte se do klidu. Do obchodního centra Letňany se dostanete snadno i během oprav. Všechny příjezdové cesty k našemu centru totiž zůstávají průjezdné. A pokud vás doprava v Praze trochu rozhodí, zastavte se u nás na nákupní terapii. V Letňanech na vás čeká více než 180 obchodů, 25 restaurací a spousta zábavy pro celou rodinu. Přijďte se schladit, dobře najíst a udělat si radost. V Letňanech si užijete mnohem příjemnější provoz. provoz.
12: Světově oceněná galerie digitálního umění Signal Space uvádí novou expozici. K výstavě Echoes of Tomorrow přibývá kolekce Dream On, Where It All Began. Nejoblíbenější videomappingy Signal Festivalu pod jednou střechou. Dvě výstavy, jedna vstupenka. Více na signalspace.com.
13: Ahoj, tady Sabina Laurinová. Už v sobotu 25. července se na vás těšíme na rodinném festivalu Den princezen a rytířů na zámku Karlova Koruna. Dorazí Lollipops, Kája a Bambuláček, Pokáč, Milan Peroutka, Adéla Zouharová a mnoho dalších. Více o programu a vstupenkách najdete na denprincezen.cz.
14: Den jako z pohádky vám přeje královna mléčných výrobků Madeta. Tak chutná mléko.
15: Ahoj, tady Roman Zach. Zvu vás na tak trochu bláznivou Shakespeareovu komedii Jak se vám líbí, ve které hraju. Tak přijďte na Pražský hrad.
16: Komedii Jak se vám líbí hrajeme na Shakespeareovských slavnostech od 20. července. Generálním partnerem je skupina PPF. www.shakespeare.cz.

0: Krásné dobré čtvrteční odpoledne, posloucháte Maximum muziky Evropy 2 a já bych se ráda podívala na pohyb, protože pohyb je strašně důležitý. A mě by zajímalo schválně, kde nás teď posloucháte, jste v autě, jste v práci, anebo nás třeba máte v uších na nějaké procházce, protože chůze je zdraví, prospěšná, je to vlastně jeden z nejlepších pohybů. No a Česko je země jako stvořená pro chůzi, protože věděli jste, že my v Česku máme přes 44 tisíc kilometrů značených turistických tras. Jako 44 tisíc, to je víc než obvod celé země kolem rovníku. A samozřejmě to není jenom o čísle, ale Češi mají jeden z nejpropracovanějších systémů turistického značení na světě. Stará se o to klub českých turistů už od roku 1889 a ta síť se neustále obnovuje a tu síť udržují dobrovolní značkáři. Vidíte, jaké krásné povolání, nebo spíš asi koníček existuje. A ti každý rok obnoví desítky tisíc kilometrů těch tras. Možná si říkáte, trasy, takové ty barevné čárky na stromech. Jenomže zkuste jet do zahraničí, ve spoustě zemí značení buď skoro neexistuje, nebo je vlastně naprosto nesourodé a nesystematické. Takže pak musíte často spoléhat na GPS nebo mapu v mobilu, ale u nás se můžete vydat prakticky kamkoliv offline a stačí jenom sledovat červenou, modrou, zelenou nebo žlutou. No a právě proto se o českém systému mluví jako o jednom z nejlepších na světě. Podobně kvalitní značení najdeme třeba ještě na Slovensku, že jo, ale tak ti to mají určitě od nás. A v některých částech Rakouska, Švýcarska nebo Německa, ale tak hustou síť, jako máme my, nemá nikdo. No a když jsme u toho chození, tak pravidelná chůze je nejlepší věc. 30 minut chůze denně, svižnější, tak vám sníží srdeční onemocnění, respektive riziko. Jo, pomůže vám udržet si kvalitní váhu. Ježiši, prostě optimální váhu. Jo, budete mít lepší citlivost na inzulín, posílené kosti, svaly a hlavně ta psychika, protože co si budeme, jako jít si zacvičit je fajn, ale podpořit svůj psychický stav. No a pobyt v přírodě, tak ten vám sníží hladinu stresového hormonu kortizolu, zlepší náladu i soustředění, no a ty kroky se navíc ještě projeví. A ještě jedna zajímavost, když jdete po značené trase lesem, tak mozek dostává malé odměny po každé, když objeví další značku. Fakt. Psychologové říkají, že právě takové drobné cíle zvyšují tu motivaci pokračovat. Takže možná proto nás jako děti bavilo hrát třeba takovou tu značkovanou, jak jsme hledali ty fáborky na stromech. No. Takže až uvidíte příště nějakou turistickou značku, tak si vzpomeňte, že za prvé to není samozřejmost. Za druhé, že to je český vynález, který obdivují turisté z celého světa. A za třetí, že to je krásná metafora života. Že někdy úplně stačí následovat jednu malou značku a nakonec dojdete mnohem dál, než jste čekali. Evropa 2.
1: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
2: Výhry, slevy, zábava.
3: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
4: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
3: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaury či Hopsaland a zapojte se.
4: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
3: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.
1: Už skoro 400 tisíc followerů má každý den lepší scrollovačku s Instagramem Evropy 2. Dej taky follow E2.cz a bav se na maximum.
5: Světově oceněná galerie digitálního umění Signal Space uvádí novou expozici. K výstavě Echoes of Tomorrow přibývá kolekce Dream On, Where It All Began. Nejoblíbenější videomappingy Signal Festivalu pod jednou střechou. Dvě výstavy, jedna vstupenka. Více na signalspace.com.
1: Ty největší hvězdy našeho éteru. Jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
6: A můžu ještě něco říct?
7: No povídej.
6: To nejlepší rádio na světě.
7: A dáme.
1: Bez generace E2 by to nešlo.
6: Děkujeme.
1: My děkujeme a držíme ti flek. Evropa 2.
3: Ahoj.
7: tady Sabina Laurinová. Už v sobotu 25. července se na vás těšíme na rodinném festivalu Den princezen a rytířů na zámku Karlova Koruna. Dorazí Lollipops, Kája a Bambuláček, Pokáč, Milan Peroutka, Adéla Zouharová a mnoho dalších. Více o programu a vstupenkách najdete na denprincezen.cz.
8: Den jako z pohádky vám přeje královna mléčných výrobků Madeta. Tak chutná mléko.
9: Na Evropě 2 nehrajeme jenom za odměnu. Na Evropě 2 to můžete večer i někomu pěkně vytmavit.
10: Mýmu sousedovi, který na mě vyběh s vidlema.
9: Jestli vás dneska někdo takhle namíchnul, zahrajte mu song za trest.
11: Jsme sdíleli jeden pokoj a frajer tam v noci naběh a zeblil mi postel.
9: Song za trest.
12: Jsem úplně vytočená, kluci.
9: Fackovacího panáka vyndáváme v pondělí, úterý, středu a pátek večer.
11: To je retard.
9: Na Evropě 2.
13: Evropa 2 žije na maximum i na YouTube.
9: Užij si videoreporty z vymazlených akcí, exkluzivní rozhovory se světovými i domácími stars, pohledy do zákulisí Evropy 2 a spoustu dalších oblíbených actions. Tak potvrď odběr, ať už ti nic neunikne. YouTube kanál Evropy 2 jede na maximum.

0: Iconic Simple Plan, 4:45. No a tady už jsou dvě Káti a to znamená jediné, že jsou tady zprávy.
1: Hezké odpoledne. Při výstupu na Mont Blanc zemřeli v noci na středu dva Češi. Třetí účastník výpravy, který podle nich také pocházel z Česka, utrpěl zranění. Podle informací České asociace horských vůdců byl jednou z obětí právě horský vůdce. Další dva členové výpravy byli jeho klienti. Píše o tom CNN Prima News. V Ekvádoru mohou jít na svatbu za svědka nejen lidé, ale i domácí mazlíčci. Úřady totiž umožňují takzvané pet-friendly sňatky, při kterých si novomanželé mohou vedle podpisů svých a svých svědků připojit i otisk tlapky milovaného pejska nebo kočky. A teď už slovo předáváme Zuzce.
2: Lidé v anketě vybrali podobu železničního mostu v Pražské Libni. Zvolili variantu s obloukem nad mostovkou a sportovištěm pod mostem. Ankety se zúčastnilo přes 650 lidí z Prahy i dalších částí republiky. Stavět se začne na začátku příští dekády a předpokládané náklady jsou zhruba 2,5 miliardy korun. Nový železniční most by měl zrychlit průjezd vlaků Prahou i se sníženým hlukem. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Hokejové mistrovství světa v příštím roce zahájí utkání pod širým nebem mezi domácím Německem a vícemistry světa Švýcary. Hrát se bude ve čtvrtek 13. května od 20 hodin a 20 minut na fotbalovém stadionu Schalke v Gelsenkirchenu. Záměry o venkovním utkání potvrdila na svém webu Mezinárodní hokejová federace.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Nové omezení je od dneška na D55 mezi 2. a 0. kilometrem ve směru na Olomouc. Jezdí se tady pouze jedním pruhem. Komplikace pak hlásí taky D11 mezi 7. a 8. kilometrem ve směru na Hradec Králové. Pracují tady silničáři.
3: Každý den mydlíme na web Evropy 2 gigabajty zábavy pro tebe. Evropa2.cz. Všechno, co tě baví. Na Evropa2.cz. Evropa 2. Jak je venku?
1: Zítra bude převážně polojasno, během dne čekáme od západu přibývání oblačnosti a postupně se na většině území vyskytnou přehánky nebo bouřky, a to i velmi silné. Nejvyšší zítřejší teploty vyšplhají na 24 až 29 stupňů, na Moravě a ve Slezsku až 29 stupňů Celsia. Tolik zprávy a teď už na Evropě 2 pokračuje Katka Hašková.
0: To byly zprávy Kati Podraské a teď už je třeba Linkin Park nebo Eva Farná a taky si povíme o špenátku.
3: Evropa 2.

0: Linkin Park, no a my se teď na Evropě 2 podíváme do úplně jiného světa, než je hudba, a sice do světa zdravého jídla. Včera jsme slavili den gumových žížalek, no a dneska pro změnu máme takovou zeleninu, je zelená.
1: Dneska jsem měl dobrý oběd.
0: Tak, tady máte úvod. Ale musíte si počkat na referent samozřejmě.
1: Měl jsem maso se špenátem.
0: Tak, je to špenát. Ještě vám dám kousek tady té úchylné písně. Tak já se omluvám, já jsem si nemohla pomoct, tohle je jedna z nejúchylnějších písniček, které znám, ale když se řekne špenát, tak se mi vždycky vybaví maso a špenátek. A pojďme si něco říct o špenátu. Za jeho popularitu může jeden kreslený námořník, samozřejmě Pepek námořník, ten se objevil poprvé v roce 1929 a pokaždé, když vypil plechovku špenátu, získal na lidskou sílu. V Americe po odvysílání seriálu výrazně vzrostla spotřeba špenátu a pěstitelé mu dokonce postavili i několik soch jako poděkování. No, nicméně vím, že tam byla nějaká ta chyba, že se tvrdilo, kolik nemá špenát železa, ale ve skutečnosti to není až taková pravda, protože se někdo se někde sekl v desetinné čárce. Jo, takže na to samozřejmě pozor. Další zajímavost. Čerstvý špenát patří mezi nejvýživnější listovou zeleninu. On dokonce není jako salát, ale má blíž prej k řepě. Má spoustu vitaminu K, kyseliny listové, horčíku, draslíku, antioxidantů. Je taky skvělý pro oči. Navíc má jen asi 23 kalorií na 100 gramů. A tak je to ale proto, že přes 90% jeho hmotnosti tvoří voda. Takže zasytí, ale kaloricky vás téměř nezatíží. No a když si ho dáte s olivovým olejem nebo hrstí ořechů, tak uděláte dobře a víte proč? No protože vitamin K i beta karoten jsou rozpustné v tucích, takže tělo je dokáže lépe využít. Takže všechno nejlepší čerstvému špenátu. A jestli jste ho jako děti nesnášeli, tak možná za to nemohl špenát. Možná za to mohl ten člověk, který si myslel, že nejlepší recept je vařit ho tak dlouho, dokud nestratí chuť, barvu i chuť do života. Ale já doufám, že všichni mají právo na druhou šanci. A i špenátek. Takže dneska si dejte třeba těstoviny se špenátem, anebo maso a špenátek. Díky, že posloucháte na Evropě 2.
2: Hosté na Evropě 2. Tak, jak je neznáte, ale opravdu neznáte.
3: Kdybyste náhodou nevěděli, tak na D2 je porouchané vozidlo. Tedy očekávejte zdržení, nebuďte blázni a uklidněte se, páni, prostě tam budete čekat.
4: Či krásné ráno, mám pro vás čerstvé zprávy Evropy 2.
5: Měl bych říct asi, že jsem Miraj, ne? Ty jsi to uvedl, dobře.
4: Přečíst to podle mě dokážu.
6: Je tady počasí a Jaromír Jágr.
7: Počasí, budete se divit, ale došlo k velký změně. Plus 30 od zítra, takže nikdo nemusíte nikam jezdit k moři. Děkujeme vám.
8: Distributoři plynu v Česku dnes začnou testovat těsnost svých plynovodů. Do pátku bude proto intenzivnější zapáchat plyn.
9: Monika Bagárová, náš dnešní host, dobré ráno.
10: Tak jdeme na speciální zpívanou dopravu.
2: Evropa 2, kde to stojí?
11: Půl hodiny si postojíte na Pražském okruhu a než se rozjedete, tak já už tady nebudu.
10: To zprávy zpívané dopravní Vojta Dyk, tak snad nedostanete smyk. Evropa 2.
2: Nejsme normální rádio. Jsme Evropa 2.
12: Vše na léto najdete v Kauflandu. Například matony ochucenou nebo matony esence za 14,90. Birel Active, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Až do 21. července. Kaufland.
13: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
14: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
15: Už tam budem?
16: Nech toho!
15: Později už tam budem?
16: Přestaň!
17: Mě vedro!
18: Pohodová cesta.
16: to chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
17: Tohle léto se nové brýle opravdu vyplatí. V optikách Focus nyní získáte k nákupu jedněch dioptrických brýlí druhé úplně zdarma. Využít můžete i slevu 40% na samozabarvovací dioptrická skla, díky kterým se brýle během chvilky na slunci promění ve sluneční. Navštivte nás. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
18: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
19: Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Nyní za 25,90 Pilsner Urquell půl litru a meloun vodní kilo za 9,90. Platí do 21. července ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
20: Ať už fandíš Marvelu, Star Wars, Hvězdné bráně, Harrymu Potterovi nebo Hrám o trůny, patříš mezi nás. Přidej se k tisícům fanoušků Comic Conu Prague, největšímu festivalu popkultury v Česku. Čekají tě hvězdní hosté, videohry, deskovky, cosplay i atmosféra, kterou jinde nezažiješ. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Už 7 let plníme fanouškům jejich sny.
21: Zpátky k muzice.
22: Evropa 2.

Jakmile na Evropě 2 rozjedou pendulum svůj drum and bassovej nářez, je to znamení. Znamení toho, že půjdeš zadarmo na festival Let It Roll. Na Evropě 2 pro tebe máme od pondělí do pátku 4 lístky denně. Let It Roll. Na přelomu července a srpna v Mostě. Exkluzivně s Evropou 2.

0: Ladíte Evropu 2 a já doufám, že vaše uši potěšily Giant Rooks. A teď budu mít něco i pro vaše oči. A samozřejmě i pro vaše mozky, protože mozek bývá přítomen neustále. Teda pokud samozřejmě nějaký máme a pravidelně ho používáme. Když jsem řekla oči, tak kdybychom neměli oči, tak bychom nemohli číst. A to by byla škoda, protože Česko je velmoc v knihách. Věděli jste, že průměrný Čech prý přečte kolem 13 knih ročně? Některé průzkumy dokonce uvádí 16. A to nás řadí mezi nejčtenářštější národy na světě. Pro srovnání, ve Spojených státech lidé podle různých průzkumů přečtou v průměru kolem 5 až 7 knih za rok. Já teda musím říct, že znám spoustu lidí, kteří nečtou vůbec. Takže by mě jako zajímalo, jak, jako, protože samozřejmě víme, že průměrné číslo, tak prostě průměr je specifická cifra, která neodráží většinu lidí, že jo? Znáte to, víte, jak je to s tou průměrnou mzdou, že jo? No, ale pojďme zpátky ke knihám. To, že asi se u nás přečte tolik knih, není náhoda, protože máme ještě jednu světovou raritu. Protože Česko má kromě nejhustší sítě turistického značení, taky nejhustší sítě veřejných knihoven na světě. Je jich přes 5 000. To znamená, že na počet obyvatel jich máme zhruba 10x víc než Spojené státy. Prakticky každé menší město nebo obec má svou knihovnu a samozřejmě už to dávno nejsou místa, která slouží jen pro půjčování knih. Knihovny dnes pořádají přednášky, besedy, kurzy pro seniory, čtenářskou jogu, programy pro děti, mají studovny, coworkingové prostory, můžete se půjčit deskové hry, hudební nástroje nebo prý dokonce i semínka do zahrady, ale to nemám vyzkoušený. A proč je vlastně čtení zdravé? Snižuje stres třeba, jo? Nebo lidé, kteří hodně čtou, jsou víc empatičtí. Jo, a možná proto jsou knihy pořád tak populární, nejen, že nás něco naučí, ale taky nám dovolí na pár hodin být někde jinde nebo někým jiným. A ještě jsem si říkala, že vám přidám pár tipů na to, kterou knihovnu navštívit. Jo. Samozřejmě mohla bych zůstat tady v Praze, jo, barokní knihovna v Klementínu, Národní technická knihovna v Dejvicích, Strahovská knihovna, Praha, ale to určitě všichni znáte. A já začala pátrat po nějakých jiných knihovnách. Třeba prý je skvělá vědecká knihovna v Olomouci, což je jedna z nejstarších knihoven u nás, nebo studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové, což je architektonický skvost přezdívaný Černá kostka. Je to moderní budova, která získala několik architektonických ocenění a je ukázkou toho, že knihovna, to nemusí být prostě staré zaprášené regály. Nebo třeba Rajska. Možná i Rajska, ale Krajská knihovna Karlovy Vary. Tak ta zase sídlí v moderní budově a nabízí hudební oddělení, nahrávací studio. Nebo na Hradě Loket je Gétova knihovna, což není veřejná knihovna v klasickém slova smyslu, ale spíš taková romantická, historická sbírka, která připomíná pobyty Johanna Wolfganga Goethe. Ježiši. Teď to zní jako, že nečtu, ale podle mě knihovna v Kunovicích by vám potvrdila, že jsem tam bývala častým hostem. Přečetla jsem třeba podle mě úplně všechno od Lenky Lancové. No a od toho se odvíjí i můj romantický život. No a možná i díky Lence Lancové. Vás teď tady zdravím z Evropy 2.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
2: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
3: Mobil? Mega sleva. Kávovar? Mega sleva. A vy váš? Taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce, i na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v megaslevách na alza.cz.
4: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
5: Stavíte nebo rekonstruujete? Využijte naše super nabídky ve všech prodejnách pro doma. Nyní v akci. Zdící malta pro doma 25 kilo za akční cenu 99 korun z daní i další vybrané produkty. Tahle super nabídka se neodmítá. Více na prodoma.cz.
6: Nemusíš zjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Všechno je na Facebooku Evropy 2. A k tomu navíc přihazuje moderátory, jak je jinde neuvidíš. A taky fotky ze zákulisí Evropy 2 a spoustu dalšího bizáru a zábavy. Skoro milion z vás sjíždí facebookový profily Evropy 2 a ranní show Evropy 2.
3: Pozor, pozor! A auto už pětkrát v Praze!
7: Ano, přesně tak. A auto už pětkrát v Praze. To znamená, že jsme vám teď blíž než kdy dřív. Na 5 pobočkách v Praze a okolí si můžete vybrat z více než 4000 vozů hned k odběru.
3: A auto pětkrát v Praze. Blíž než kdy dřív.
7: Nejvýhodnější ceny a financování na míru. Navštivte aa.auto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
9: Proč cestovat daleko? Na Dolní Moravě tě čeká svět nekonečných možností. Tohle nikde jinde nenajdeš. Světové unikáty Skybridge 721 a stezka v oblacích. Dětské parky s obřím mamutem, nejdelší bobovka v Česku nebo famózní bike park. Navíc nový aquapark s tobogány a největší wellness na českých horách. Naskok nebo na víkend. Světová dovolená má letos adresu na www.dolnimorava.cz.
8: Každé úterý a neděli v 8 večer.
10: Tam se občas není čemu zasmát.
8: Šlápneme na Evropě 2 na brzdu. Trojice, která vám pohne bránicí a občas vám šlápne na kuří oko.
10: Jo. A že máš triko, který si na sobě měl v 15, no, to si vzít já, tak jsou to tanga.
8: Brzda Evropy 2 a nep jakoby show.
11: Hele, budeme si spolu povídat a on říká, no, tak jak se jmenuješ? On říká, prší. A ty? Já jsem kanasta. On říká, no, tak mi vykládej.
8: Každé úterý a neděli v 8 večer na Evropě 2.

0: Burian a žijeme len raz a to je pravda. To bychom si měli připomínat nejenom tady ve vysílání Evropy 2, ale vlastně každý den, protože ta písnička má podle mě mnohem hlubší poslání, než si myslíme, nebo než by člověk čekal od, teď někoho nechci urazit, ale pouhého takového jako divokého slovenského repu. No a když jsme u toho, že žijeme len raz, tak asi všichni víme, že bychom si měli občas něco dopřát. Já jsem tady před pár dny mluvila o little treat culture, což je vlastně takový to, že odměňování se různýma drobnůstkama za všechno, co se nám povede. No ale teď jsem vlastně v podobné souvislosti zaregistrovala ještě jiný termín a to je lipstick efekt. A to je taková teorie, která říká, že v době ekonomické nejistoty lidé omezují velké výdaje, to znamená auta, drahé kabelky, dovolené, hlavně v rámci toho segmentu luxusního zboží. Ale ani ekonomická nejistota nebo krize jim nezabrání dopřát si malý luxus, který jim zlepší náladu. A klasickým příkladem je rtěnka, proto lipstick efekt, ale může to být samozřejmě i parfém nebo kvalitní káva. A tady tu myšlenku spopularizoval na začátku 21. století tehdejší šéf Estée Lauder, Leonard Lauder, když si všiml, že během hospodářského útlumu rostly prodeje rtěnek, což vlastně nedávalo na první pohled smysl. Na druhou stranu ekonomové se do dneška přou, jestli jde o univerzálně platný jev. U některých krizí fungoval, u jiných méně. Ale jako psychologický koncept je velmi uznávaný. Pak ještě jsem zaregistrovala třetí termín a to je affordable luxury, tedy dostupný luxus. A to je čistě marketingový termín. Jo, prostě lidé si nekoupí kabelku za 80 tisíc, ale koupí si rtěnku stejné značky. Nebo mini parfém, nebo luxusní čokoládičku, dražší kávu, kvalitní svíčku. Prostě něco, abyste měli pocit, že jste si dopřáli něco výjimečného, ale zároveň na to měli. No, takže tak. Takže jak to uzavřít? Žijeme len raz a pokud si chcete udělat radost, tak si určitě něco kupte, ale nezvykejte si na to a neodměňujte se pokaždé, protože potom byste museli ty vaše odměny stupňovat, no a na to byste taky nemuseli mít. I když samozřejmě záleží. Třeba jste bohatí. Ale já myslím, že i bohatí lidé by měli umět šetřit. Tak teď už se do toho strašně zamotávám. Každopádně lipstick efekt, i když je krize, na rtěnku bude, i kdyby na nic jiného nebylo. Tohle je Evropa 2.
1: Evropa 2. Action! Novinky v kinech.
2: Pověz, co si pamatuješ.
3: V kinech je jedna z hlavních filmových událostí roku. Jmenuje se Odyssea a podepsán je pod ní Christopher Nolan, který po Oscarovém triumfu Oppenheimera převádí Homérův epos do podoby monumentálního dobrodružství.
4: Pomoz mi se vrátit domů.
3: Nolan se rozhodně nevydal cestou pohodlného studiového natáčení před zeleným pozadím. Štáb putoval po 6 zemích od Maroka přes Řecko, Itálii, Island a Skotsko. Pro diváka to znamená, že když se má Odysseus plavit po moři, herci prostě stojí na lodi. Když má hrdina čelit nástrahám širého oceánu, kamera se opírá o vítr, vodu, skutečné lokace a fyzickou námahu.
5: Italský král se vrací zpět.
4: Nevrací.
3: Jedna z nejvýmluvnějších historek se váže ke scénám se sirénami. Když scénář říká, že je Odysseus připoután ke stěžni, Nolanova verze toho obrazu znamená skutečnou loď, skutečný stěžeň a skutečný oceán.
4: Upínáš se k otci, jehož ani neznáš. Jak nějaký levoboček.
3: Jedna z největších produkcí Nolanovy kariéry s tvářemi Matta Damona, Anne Hathaway, Roberta Pattinsona, Zendaya nebo Charlize Theron s názvem Odyssea má premiéru v kinech.
6: Myslím, že spí.
3: Martina Sokolová, Evropa 2.
1: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
7: Výhry. Slevy. Zábava.
8: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
9: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
8: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaury či Hopsaland a zapojte se.
9: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
8: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.
10: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 000 korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 000 korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
6: Pro svůj nový Peugeot si přijďte k Domanskému. Peugeot 2008 i Peugeot Rifter u Domanského skladem i hned k odběru. Domanský. Auto kupujte až s nabídkou od Domanského.
11: Evropa 2.
12: Maximum tvý muziky. Maximum tvý muziky.

0: Dobré zprávy. Krásné odpoledne. V úterý družice nad Tichým oceánem zachytila velmi zajímavý meteorologický jev, takzvaná aktinoformní oblaka, tedy formaci oblak, jejíž rozměry dosahují stovek kilometrů. Pro jejich rozsáhlost je nelze vidět ze zemského povrchu, ale dobře viditelné jsou právě z družice. Píší o tom Novinky.cz. Kamenici nad Lipou na Pelhřimovsku začal 20. ročník Hračkobraní. Festival vznikl jako propagace výroby českých hraček z přírodního materiálu. Hračkobraní je v areálu zámku až do neděle. V doprovodném programu jsou pohádková divadelní představení a žonglérské nebo tvořivé dílny. A teď už se podíváme do regionu.
1: Na západu České univerzitě v Plzni začaly největší mezinárodní letní školy, jazyková a umělecká. Potrvají 3 týdny. Obě nabídnou po 41 kurzech pro dospělé a děti. Na 37. ročník mezinárodní letní jazykové školy se přihlásilo 460 studentů, méně než loni, což je podle organizátorů dáno vyšší nabídkou letních škol. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
0: Poločasová přestávka ve finále fotbalového mistrovství světa bude v neděli delší než obvyklých 15 minut. Hudební show po vzoru Super Bowlu ji podle médií může prodloužit až na dvojnásobek. Na MetLife Stadium v New Jersey s kapacitou více než 82 tisíc lidí mají vystoupit například popové hvězdy Madonna nebo Shakira.
2: Evropa 2, kde to stojí?
0: S možným zdržením počítejte na D1 v úseku mezi kilometry 286 a 287 ve směru na Ostravu. Potkáte tady silničáře. Opatrně taky na D35 mezi kilometry 235 a 241 ve směru na Olomouc. Levý pruh je tady uzavřený.
2: Evropa 2, jak je venku?
0: Zítra bude převážně polojasno, během dne čekáme od západu přibývání oblačnosti a postupně se na většině území vyskytnou přehánky nebo bouřky, a to i velmi silné. Nejvyšší zítřejší teploty v Čechách 24 až 29 stupňů, na Moravě a ve Slezsku 29 až 34 stupňů Celsia. Máme po zprávách a teď už na Evropě 2 pokračuje Katka Hašková. No a v dalším maximum muziky si poslechnete třeba One Republic nebo Lady Gaga a taky vám povyprávím teorii houpačky, bolesti a slasti. Evropa 2.

0: Tak to byly One Republic v rámci Maxima muziky Evropy 2. Dnes máme 16. července, čtvrtek, blíží se půl šestá a to je ten správný čas podívat se na nějakou takovou, jak to říct, vzdělávací teorii. Vy víte, že já mám ráda nejrůznější teorie a moje oblíbená je teorie houpačky, bolesti a slasti. Nesouvisí to ani s žádným dětským hřištěm, ani případně s nějakým salonem Dominy, když jsme u té bolesti, ale je to teorie Anny Lempke. Tady ta žena se zabývá převážně závislostmi a na tady tom principu právě té houpačky je vysvětluje. Představte si obyčejnou dětskou houpačku. Na jedné straně je slast, třeba čokoláda, sociální sítě, seriály, nakupování, jo, takový ten levný dopamin známe. A na druhé straně je bolest, námaha, stres, občasná nuda, nepohodlý smutek. No a náš mozek je vyvinutý tak, nebo chová se tak, aby ta houpačka byla v rovnováze. To znamená, co se stane, když zažijeme něco hodně příjemného. Tak ta houpačka se vychýlí směrem ke slasti. Ale mozek si řekne, to je moc, musíme to vyrovnat. No a proto přidá závaží na druhou stranu. Jenomže tím výsledkem je pak únava, prázdný pocit, horší nálada, nebo třeba chuť dát si ještě jednu dávku, že jo? Protože vy jste tu věc udělali, abyste měli tu slast. Mozek vám tam poslal závaží, aby se vám to vyrovnalo a vy chcete víc té slasti, no a pak hodiny a hodiny scrollujete, znáte to. Proto po nějakém čase scrollování nejste odpočatí, ale ještě unavenější, proto jedna epizoda seriálu, tak z ní jsou najednou čtyři. A proto nás ta druhá sušenka láká víc než ta první sušenka. No ale teď ta zajímavější část a jak toho můžete využít. Ta houpačka funguje i obráceně, to znamená, že když uděláme něco jakoby nepříjemného, jo, jdeme běhat, zacvičíme si, dáme si studenou sprchu, vyjdeme schody místo výtahu, pustíme se do úkolu, který odkládáme, tak ta houpačka se nám sice vychýlí směrem k té bolesti, ale mozek řekne, já, bolest, a dávám závažíčko na tu stranu, na tu druhou stranu, aby se vám to zase vrátilo do té rovnováhy. Takže vás odmění lepší náladou, větší energií nebo pocitem spokojenosti. No a to je právě ten důvod, proč po cvičení často říkáme, nechtělo se mi, ale teď jsem rád, že jsem šel. No a co z toho plyne? Nemusíte se vzdávat všeho, co máte rádi, ale jde o to pochopit, že když mozek neustále krmíme těmi rychlými odměnami, tak si na to časem zvykne a ty běžné věci ho přestanou těšit. Naopak, malé dávky toho dobrovolného nepohodlí, tak nás vlastně ve finále budou bavit víc. Takže ta krátkodobá slast často přináší pozdější bolest a krátkodobá bolest naopak často přináší pozdější slast. No a tím bych to uzavřela, protože víc k tomu už nemám. Tohle je Evropa 2.
1: Nastav uši hvězdám na Evropě 2.
2: Ahoj, Czechia, it's Mike Shinoda from Linkin Park. Let me take you
3: there. Hey, what's up, it's Jason Derulo. Zdravím, Evropo 2.
4: Ahoj, tady Tate McRae. Faslo Cash, Evropo 2.
1: Evropa 2.
5: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
6: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
7: Všude zdejší, všude je fajn.
8: Náš výkup je teď totální hardcore.
9: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
10: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
11: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
12: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
13: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super? Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
14: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
15: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
16: Slyším Tatart nákupy?
15: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
16: To je mazec.
15: Tatart, opravdový elektrospecialista.
17: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
18: Zpátky k muzice.
19: Evropa 2.

0: We are Domy, kapela s frontmankou Dominikou Haškovou, což je moje oblíbená Dominika. Posloucháte Maximum muziky Evropy 2. No a já se vám musím k něčemu přiznat. Já jsem si vždycky myslela, že když budu mít všechny ráda, tak všichni budou mít rádi mě a že když budu hodná holka, tak se mi to vyplatí. A víte co? Ona to vůbec není pravda. Protože čím více snažíte nebýt záporákem v příběhu jiných, tak tím spíš se jim stanete. Tady ta věta mě tenhle týden zastavila při scrollování na Instagramu. A je v tom spousta pravdy. Protože si myslím, že většina z nás byla vychovávaná tak, že máme být hodní, vstřícní, nehádat se, neodmítat nikomu nic, hlavně nikomu neubližovat. Jenomže čím jsem starší, tím víc si uvědomuju, že tady ta snaha může často napáchat nejvíc škody. Psychologové říkají, že lidé, kteří se nejvíc bojí být těmi špatnými, tak paradoxně často skončí právě v té roli. Ne proto, že by byli zlí, ale protože dávají přednost tomu, aby byli oblíbení před tím, aby byli upřímní. No a těch příkladů kolem nás můžete najít spoustu. Třeba když váš šéf vám není schopen říct, že vaše práce není dost dobrá, protože vás nechce ranit. No a pak jednoho dne vás vyhodí a vy jste v šoku, nevíte proč a máte pocit, že vám nikdo nedal ani šanci to třeba vysvětlit nebo napravit. Jo, nebo třeba, když partner dávno ví, že vztah funguje, ale nechce tomu druhému ublížit, tak mlčí, jo, ale místo toho jednoho těžkého rozhovoru přidává další týdny a měsíce života, které už vlastně vůbec nejsou opravdové. Nebo kamarád, který řekne, jasně, přijdu, protože neumí odmítnout. No ale pak hodinu před akcí napíše, že mu do toho něco vlezlo, nebo střevní problémy, no. Ty vždycky přijdou v nejhorší možný čas. A kolikrát jste sami řekli, jo, to je v pohodě, ale přitom to vůbec v pohodě nebylo. Kolikrát jste v restauraci snědli jídlo, které vám nechutnalo. Usmáli jste se na obsluhu a řekli, moc dobrý, děkujeme, no. A pak jste doma napsali zlou recenzi. No, nebo jste někomu půjčili peníze, i když jste vlastně nechtěli, jenom protože vám bylo blbý říct ne. A pak jste se půl roku sami na sebe zlobili, protože vám je ten druhý třeba nevrátil. No. A tohle všechno má společné jedno. Krátkodobě je jednodušší být oblíbený než upřímný, jenomže dlouhodobě bývá upřímnost mnohem laskavější. To neznamená říkat všechno bez filtru, neznamená to být hrubý a nevychovaný, ale naučit se říct, tohle nechci, tohle mi vadí, tohle nezvládnu. A možná je stejně dobré přijmout ještě jednu věc, protože v životě pravděpodobně nikdy nezařídíte, aby vás měli rádi úplně všichni. Že v příběhu někoho budete vždycky ten, kdo, nevím, odešel, odmítl nebo zklamal ta očekávání, ale to nevadí, protože důležitější, než být ve všech cizích příbězích zaklaďa se je umět se večer na sebe podívat do zrcadla a vědět, že vy jste hráli fér. To je hezký, ne? Já si to jdu zapamatovat a až příště budu chtít říct někomu ne, tak mu to neřeknu. A pak vám dám vědět. Díky, že posloucháte Evropu 2.
1: Evropa 2. 88.2 a 105.5.

0: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
1: Užij si ty nejlepší fóry z éteru Evropy 2. Pojď na europa2.cz a bav se na maximum. Maximum tvý muziky.
2: Evropa 2.

0: Lenny, Tolia, na Maximum muziky Evropy 2. A já už tady mám takovou klasickou, poloromantickou předávací hudbu. Ahoj, Kubo Štěpáne.
1: Ahoj, Kateřino Hašková, ty jsi se úplně jako rozněžnila. To je poloha, kterou u tebe málo kdy člověk vidí a slyší teda.
0: No počkej, a jaká je teda moje obvyklá poloha?
1: Jsi taková jako... Teď, abys to blbě, jako si nepřezal, jako herdek baba, víš, jako, no. Když něco řekneš, tak to prostě jako servíruješ.
0: No, tak samozřejmě.
1: A teď najednou prostě Katka se rozněžití.
0: Ty mě
1: Lenny
0: nevíš.
1: Na Evropě 2, úplně jako se člověk roztejká.
0: Kubičku, ty vůbec neznáš moje polohy, teda teď to... A zdravím svého manžela Jirku. Ahoj Jirko, nemyslela jsem to tak, jak jsem to řekla. Kuba Štěpán sedí úplně na jiné židli a no.
1: Tak jo, věříme tomu.
0: Tak jo, tak já tě tady, víš co, já tě tady nechám radši samotného a zase zítra si to tady předám. Já už dneska nic říkat nebudu. Kuba Štěpán za chvíli Maximum muziky, já zase zítra od 15. Ahoj.
2: Evropa 2. Action. Novinky v kinech.
3: Japonské drama Ztracená země režiséra Akia Fujimota je inspirované skutečnými osudy dětských uprchlíků z etnické skupiny Rohingů. Intimní a silný snímek nahlíží na jednu z největších humanitárních krizí současnosti očima dětí, které se snaží najít bezpečí a znovu spojit svou rodinu. Hlavními hrdiny jsou čtyřletý Shafi a jeho 9letá sestra Somira. Poté, co přijdou o domov, se ocitnou v uprchlickém táboře v Bangladéši. Odtud se vydávají na nebezpečnou cestu přes moře i pevninu, aby našli zbytek své rozptýlené rodiny a naději na nový začátek. Režisér Akio Fujimoto je známý tím, že pracuje s autentickými neherci přímo z komunit, o kterých točí. V hlavních rolích se tak představí sourozenci Muhammad Shofik Rias Udin a Shomira Rias Udin. Ztracená země ukazuje, jak hluboké stopy může nucený útěk z domova zanechat na těch nejmenších. Zároveň připomíná skutečnost, že téměř milion Rohingů dodnes žije v uprchlických táborech v Bangladéši, kde jsou bez možnosti legálně pracovat závislí na humanitární pomoci. A to od jejich útěku před násilím v Myanmaru v roce 2017. Snímek Ztracená země je právě v kinech. Martina Sokolová, Evropa 2.
2: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
4: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
5: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
6: Nevíte, co s dětmi o prázdninách? V obchodním centru Šestka je o zábavu postaráno. Čekají na vás sportovní příměstské kempy, herní zóna s tobogánem, svět arkádových her a simulátorů, interaktivní výstava ze světa včel i oblíbený výhled na letadla. K tomu hlídaný dětský koutek a parkování až 3 hodiny zdarma. Více na oc6.cz. Šestka. Blíž, než si myslíte. Welcome to Saint-Tropez.

0: Posloucháte Evropu 2, 18.01, ukazují hodiny, na řadě jsou nové zprávy, které připravila Káťa Podraská.
1: Krásný podvečer. V Česku se budou v následujících dnech vyskytovat bouřky, zítra mohou být i silné. Teploty budou dnes a zítra stoupat ke 30 stupňům. Na Moravě a ve Slezsku meteorologové zítra očekávají až 33 stupňů Celsia. Na víkend se pak ochladí a počasí bude proměnlivé s přeháňkami. Vyplývá to z týdenní předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Státní zdravotní ústav pak eviduje významný nárůst počtu případů lymské boreliozy. Za první pololetí roku 2026 zaznamenal přes 5000 případů. To je o 4000 víc než loni za stejnou dobu. Za nárůstem stojí nový způsob sběru dat a prodlužující se klíšťová sezóna. A my už teď slovo předáváme Zuzce.
2: Zámecký pivovar v Jindřichově Hradci z 16. století, který desítky let chátral a v roce 2011 ho poničil požár, se otevřel veřejnosti. Přestavba národní kulturní památky stála město 512 milionů korun. Necelou polovinu pokryly dotace. V září město zahájí provoz multifunkčního kulturního sálu. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Francouzský parlament včera definitivně schválil zákon, který umožní za přísně stanovených podmínek asistovanou sebevraždu. Zákon nabude účinnosti na začátku příštího roku. Asistovaná sebevražda bude plně hrazena zdravotním pojištěním.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Pozor si dejte na D8 mezi kilometry 86 a 82 ve směru na Ústí. Kvůli prácem na silnici je tady provoz převeden do protisměru. Opatrně taky na D5 na 20. kilometru ve směru na Plzeň. Máme tady hlášené odstavené osobní auto.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Zítra bude převážně polojasno, během dne pak čekáme od západu přibývání oblačnosti a postupně se na většině území vyskytnou přeháňky nebo bouřky a ty mohou být velmi silné. Nejvyšší teploty v Čechách 24 až 29 stupňů, na Moravě a ve Slezsku 29 až 33 stupňů Celsia. Tolik dnešní poslední zprávy a teď už startuje Evropa 2 Music Chart s Kubou Štěpánem.
0: Je čtvrtek, 18. hodina odbyla a to znamená jediné, jak říkala Káťa, startuje Evropa 2 Music Chart a my jsme neskutečně rádi, že jste její součástí. Tak držte vlnu a hezký večer.
3: Evropa 2. Evropa 2. Music Chart.
0: Vítám vás u čerstvého vydání Evropy 2 Music Chart. Nejprestižnější hitparáda českého éteru je tady pro vás i během prázdnin a jsme rádi, že nejen posloucháte, ale že poctivě a vydatně hlasujete pro své favority na www.evropa2.cz. Než se vrhneme na top 20, začneme tradičně novinkami. Ta první míří rovnou za sluncem. Hužel vydal skladbu Moving to the Sun a je to lehký letní track o tom, že člověk nechá starosti za sebou a vydá se někam, kde je víc slunce a méně důvodů sledovat čas. V červenci, myslím si, docela lákavý plán a bude na vás, jestli tahle cesta povede i do top 20. Hužel, Imael Angel a Ultranaté.
3: Music Chart.

0: posloucháte Evropu 2 Music Chart. Druhou novinku tohoto vydání přidá Dermot Kennedy. Single Honest znamená upřímný a přesně tak chtěl, aby jeho nová tvorba zněla méně uhlazeně a co nejživěji. Skladbu představil také při tajném koncertu pro 200 fanoušků uprostřed irské přírody, kde ho doprovodil i komorní sbor. No Ir, les, sbor, tam už vlastně stačilo jen lehce zapršet a atmosféra byla kompletní. Tady je druhá novinka Evropy 2 Music Chart. Dermot Kennedy a single Honest.
1: Evropa 2 Music Chart.

0: cold night. I expect she'll never leave my mind. And I walk round broken, skeptical, hoping one day she'll return to my side.
1: Posloucháte Evropu 2 Music Chart, dvě novinky máme za sebou. Ty další dvě si představíme v příští hodině. Teď už se ale vrhneme na top 20. Pořadí se určili svým hlasováním na Evropa2.cz. Obálku tu máme kvalitně zabalenou. Tak se podíváme, jak to vyzerá. No, uznávám, ano, ten zvuk zní to jako za socíku, ale vlastně mi ten akt toho otevření nepřestává bavit. Tak v rychlosti projíždím, jak jste s pořadím zamíchali. Většina novinek z minulého kola se do top 20 dostala. Pouze dva singly zůstaly na stejném místě jako posledně. A pát týdne je rovnou před námi. A to je dost překvapivý. Bibi Rexha a David Guetta se ze 6. místa propadají až na 20. Sad Girls je jejich další společný song po hitech Hey Mama nebo I'm Good. Tentokrát jde o dívku, která zahání zlomené srdce na tanečním parketu a odmítá odejít, dokud nedohraje poslední písnička. Po dvou týdnech v Music Chart jim doslova hrozí odchod, ale třeba pro ně do příštího kola zase zahlasujete. Dnes si Bibi Rexha a David Guetta odnášejí nálepku pát týdne.
2: Evropa 2 Music Chart.

Ať už se nacházíte kdekoliv, posloucháte Evropu 2 Music Chart. Šavoří se od minulého kola odlepil ode dna a posouvá se na 19. Born to Die, zníte mě. Song ale připomíná hlavně to,

Život je krátký, takže nemá cenu ho celý strávit strachem z konce. Je to první ochutnávka z jeho připravované desky a další spojení moderního country s hip-hopem. Z posledního místa opozice víš, Shabozy tady zatím rozhodně neumírá. Maximum muziky. Evropa 2.

0: Šabozí v rámci Music Chart na Evropě 2 zamířil na místo 19. Kdo obsadil 18? Tak to řeknu za chvíli, ale už teď můžu prozradit, že první Future Hit v této hodině obstará dvojice, která vám je velmi dobře známá z éteru Evropy 2. Na jejich společný single se čekalo neuvěřitelných 12 let. Co to bude? Držte vlnu, tady je vaše Evropa 2.
1: Evropa 2. Evropa 2. Maximum Jakuba Štěpána. Evropa 2.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
3: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
4: Neomezený tarif už od 489 korun měsíčně? Tuhle letní specialitu teď můžete mít v Gigakombu od Vodafonu. Navolte si výhodné menu přesně podle vaší chuti. Zastavte se pro neomezený tarif v Gigakombu v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
5: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
6: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 tisíc korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Evropa 2, 88,2 a 105,5 FM.
8: Chcete surfovat, ale nechce se vám letět přes půl světa? Nevadí. Na rozkoši vás naši instruktoři postaví na prkno, i když jste úplný začátečník. Výbavu vám půjčíme.
9: Čeká vás skvělé jídlo, drinky, šlapadla i večerní posezení u ohně a kempování pod hvězdami.
8: Vezměte celou partu a zažijte léto, jak má být.
9: Přijeďte ještě dnes. Podrobnosti najdete na wakesurfrozkoš.cz.
10: Podrobnosti najdete na wakesurfrozkoš.cz.
11: Instagram Evropy 2 dělá s lidma věci.
12: A byl konec. Já byl roztancovaný. Ještě teď se.
11: Buďte taky roztancovaný, jako skoro 400 tisíc followerů Instagramu Evropy 2. Dej follow E2.cz a bav se na maximum.
12: Takže jste to odnesli vy, milí posluchači.
11: Evropa 2. Držíme ti flek i na Instagramu. Ty největší hvězdy. Našeho éteru. Jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
13: A můžu ještě něco říct?
12: No povídej.
13: To nejlepší rádio na světě.
12: Adame.
11: Bez generace E2 by to nešlo.
13: Děkuju moc.
11: My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2.
14: Evropa 2.
15: Evropa 2.
11: Evropa 2 Music Chart.
0: Hladíte nejprestižnější hitparádu v českém éteru, tady je Evropa 2 Music Chart, dostáváme se k 18. místu. Michael Schulte padá o 4 místa, song Love Sick znamená být nemocní láskou, tedy stav, kdy myslíte na jednoho člověka celý den a mobil kontrolujete častěji než například lednici. Schulte skladbou označil za ideální song pro léto, jenže v Music Chart teď píseň trochu prochladla. Ze 14 míří na 18, no na tohle nemoc zkrátka nepomáhá ani vaše hlasování, alespoň prozatím.

Posloucháte Evropu 2 Music Chart, 27. vydání roku 2026 a jsme u 17. místa. Činasky se skladbou Selhání zůstávají na stejné pozici jako minulý týden. Kapela po třech letech vyrazila na letní turné, až do září je můžete vidět živě po celé České republice. Míří do amfiteátru, zámeckých zahrad, samozřejmě městských parků i letních kin. Vstupenky jsou ještě k mání na jejich webu. Činasky ale zůstávají 17. a po 7 týdnech se v Music Chart rozloučí. Selhání vyšlo v dubnu, název zní trochu jako výsledek nepříjemného pracovního pohovoru. Kapela z něj ale udělala chytlavý poprokový song. 7 týdnů v hitparádě a odchod ze stejné pozice jako minulé, to vlastně žádné velké selhání není. Místo 17. Evropa 2.

Na Evropě 2 odkrýváme aktuální pořadí top 20, která je sestavená pouze vámi. Jak jste zahlasovali na Evropa2.cz, to se dozvídáme v Music Chart právě nyní. Na 16. vítáme belgického zpěváka, který si říká Bere. Proslavil se emotivními cover verzemi, které natáčel v garáži a dával je na sociální sítě. Jedno z videí nazbíral téměř 10 milionů zhlédnutí. A single Yesterday, Today, Tomorrow vznikl už před 2 lety v Berlíně, ale ven se dostal až letos. Minulý týden byl mezi novinkami, dnes je 16. a příště se uvidí. Našlápnu to má dobře. Evropa 2 Music Chart.

Posloucháte Evropu 2 Music Chart. Pamatujete si na skladbu Thank You Next od Ariany Grande? Ariana Grande možná během svého turné otevřela kapitolu, kterou už dávno považovala za uzavřenou. Ve skladbě Thank You Next totiž změnila text v části věnované bývalému příteli Rickymu Alvarezovi a zaspívala, že k sobě vždycky znovu najdou cestu. A protože spolu navíc strávili část červencového volna na Floridě, fanoušci mají jasno, stará láska je možná zpátky. Oficiálně zatím nikdo nic nepotvrdil, ale Ariana tak ze songu o definitivním konci nenápadně udělala první díl pokračování. Takže Thank You Next, možná spíš Thank You a pod zpátky. V rámci Evropy 2 Music Chart je Ariana Grande na místě 15. se singlem Hate That I Made You Love Me. Od minula si polepšila o jedno místo. Název znamená Štve mě, že jsem tě přiměla mě milovat. A song je o lásce, zranitelnosti i tlaku okolí. Ariana o něm už před vydáním řekla, že patří k jejím nejoblíbenějším písním, které kdy napsala. Posluchači ji zatím dávají za pravdu. Z 16 stoupá na 15, nenávist v názvu, láska v hlasování. No proč ne?

0: Posloucháte Evropu 2 Music Chart. Tady první dnešní Future Hit. Na tohle píseň fanoušci čekali dlouhých 12 let. Martin Garrix a Ed Sheeran ji napsali už v roce 2014 a o rok později se začala, byť teda v trochu jiné, odlišné verzi, objevovat na festivalech. Nicméně kvůli problémům mezi vydavatelstvími se oficiálního vydání píseň dočkala až letos v květnu, kdy Garrix oslavil 30. narozeniny. Repeated je o chvílích, které bychom si nejraději pouštěli znovu. A tahle skladba si o svůj vlastní návrat řekla opravdu důkladně. 12 let čekání, ale první tóny ukazují, že úplně zbytečné to fakt nebylo. První dnešní Future Hit.
1: Evropa 2 Music Chart. Future Hit.

Posloucháte Evropu 2 Music Chart. Před námi je největší skok týdne. Kygo, Kaleta Griffin letí z 19. místa na 14. Skladba Save Me Love zachycuje okamžik, kdy člověk přestane čekat na někoho, kdo jeho city neopětuje a rozhodne se svou lásku schovat pro někoho jiného. Písně je ten text hodně emotivní, taky tam je samozřejmě lehká letní produkce a teď také 5 míst nahoru. Tady už si lásku posluchači rozhodně šetřit nemuseli a já doufám, že v příštím vydání se tento počin dostane ještě výš. Ne, že bych vás chtěl ovlivňovat, jak hlasovat, ale jako malé doporučení si dovolit můžu, ne? Evropa 2. Evropa 2 Music Chart.

Na Evropě 2 Griffin, Kaleta, Kygo, kteří se díky vašim hlasům na Evropa2.cz dostali na místo 14. a stali se šplhouny týdne. Navíc Kygo má venku novinku necelý týden. Písnička se jmenuje Take Me Back. Název si chytře hraje se dvěma významy. Vzpomínky ho vracejí k bývalé lásce a zároveň by si přál, aby ho vzala zpátky. Melancholický příběh ale Kygo zabalil do lehkého letního zvuku, takže zlomené srdce se dá tentokrát zvládnout bez větší újmy. Na skladbě se podílí americký zpěvák Max McKnown. No a dost možná z tohoto bude hit léta roku 2026. Tady je ukázka novinky Take Me Back.

0: Evropa 2 Music Chart.
1: A my se vracíme k top 20. Kapela The Silver Spoons a Aiko opouštějí první pětku a padají až na 13. Píseň Medúza vychází z řeckého mýtu o ženě, jejíž pohled měnil lidi v kámen. V moderním podání jde o nebezpečnou přitažlivost. Víte, že byste měli utéct, ale stejně nedokážete odtrhnout oči. Posluchači, tentokrát po 5 týdnech Music Chart pohled Medúzy úplně neochromil. Pád o 9 míst až na 13. je toho jasným důkazem.

Posloucháte Evropu Music Chart, 12. a 11. místo je před námi. Na 12. pozici je John Summit a Lavinia se singlem Shadow, z minulé desítky lehce klesají. Za to o jednu příčku nahoru se polepšila skupina Avalon Rockstone s singlem Vertigo. Název znamená závrať a přesně ten pocit skladba zachycuje. Svět se naklání, noc se houpe a pevná půda pod nohama pomalu mizí. V hitparádě ale duo stojí, myslím si, velmi pevně. Z 12. místa stoupá na 11. a do top desítky jim chybí jediný krok. Teď je tu ale místo 12.

0: Tropa 2. 88.2 a 105.5 FM. Maximum Evropa 2. Music Chart.
1: Vstupujeme do druhé části Evropy 2 Music Chart. Čeká nás odhalení první desítky, Future Hit. Chybět nebude ani pohled do zahraniční hitparády. Ostatně to už můžu prozradit teď, že se podíváme do Itálie. Bruno Mars vyslal z alba The Romantic nový kousek. A který to je? I to se dozvíte v následující hodině. Teď si ale pustíme novinku s pořadovým číslem 3. Představíme si skladbu Heaven, kterou má na svědomí Miles Smith. Song pochází z jeho debutového alba. Při jehož psaní se vracel k poznámkám z 5 let terapie. Heaven ale patří k jeho lehčím a romantičtějším momentům. Nebe tady není místem mezi mraky, ale pocitem, který přichází po boku někoho výjimečného. Romantika bez harfy, křídel a fronty u nebeské brány. Za mě velmi povedený počin.
0: Evropa 2 Music Chart.

0: Posloucháte Evropu 2 Music Chart. Dáme si rovnou čtvrtou novinku, ať jsou kompletně představené v rámci aktuálního vydání a bude z domácí scény. Eva Farná vydala novinku jen dva dny před prvním ze tří velkých koncertů v pražském Edenu. Neříkej, co má se stát, je o důvěře v život a o tom, že člověk nemusí mít neustále všechno pod kontrolou, což je hezká rada hlavně pro nás všechny, kteří si pomalu plánujeme i to, kdy budeme spontánní. Teď rozhodnou posluchači, co se s písničkou skutečně stane. Dnes novinka. A pokud ji budete chtít slyšet dál a dostat ji do top 20, jakmile Music Chart skončí, můžete se vrhnout do hlasování na Evropa2.cz. Pakliže ladíte nedělní reprízu, vy už čekat nemusíte. Tady je novinka s číslem 4, Eva Farná a single Neříkej, co má se stát.
1: Evropa 2, Music Chart.
2: Evropa 2, Music Chart.

Ať už se nacházíte kdekoliv, hladíte Music Chart na Evropě 2. První desítku otevírá Timmy Trumpet. Single Another Place je na jeho poměry překvapivě citlivý, ve kterém zpívá o tom, že domov někdy není místo, ale konkrétní osoba. Po 7 týdnech se loučí Timmy Trumpet a Oaks na místě 10. No a devítku obstará Nessa Barrett. Skladba Buffalo 66 převzala název od kultovního filmu z roku 1998. Stejně jako film je i song romantický, je temný a trochu nebezpečný. Nessa v něm zpívá o muži, o kterém dobře ví, že by jí mohl zlomit srdce. Přesto se od něj nedokáže odpoutat. Vztah možná ideální není, umístění ale ano, z 11 zamíří na 9. pozici. Samozřejmě až za chvíli, teď je tu 10. místo, kde naposledy zazní Timmy Trumpet a Oaks. Evropa 2 Music Chart. Evropa 2.

Posloucháte Evropu 2 Music Chart. Damiano David zůstává 8. Ve skladbě The First Time porovnává všechny divoké zážitky svého života s okamžikem, kdy poprvé potkal člověka, do kterého se skutečně zamiloval. A dochází k závěru, že nic z předchozích románků se tomu prostě nevyrovná. Music Chart má minimálně ale jednu jistotu. Druhý týden a opět 8. pozice.

2021. No musím uznat, že top 20 tenkrát vypadala opravdu velmi pestře. Například 17. místo obsadili Maroon 5 se singlem Lost. Pro 12. pozici se díky vašim hlasům doběhli One Republic. Také Katy Perry bodovala se skladbou Electric, a to na místě 10. Když zamíříme blíž k medailím, páté místo patřilo kapele Mirai a

0: z novinky rovnou na první místo se dostala Anika Iris. To byl tenkrát neskutečný úspěch, který se v Music Chart neděje tak často. Píseň Alive byla jedničkou Evropy 2 Music Chart 15. července roku 2021. Pojďme si píseň pustit a vrátit se o 5 let zpátky.
1: Evropa 2 Music Chart. Hudební spát.

Posloucháte Evropu 2. V rámci Music Chart klesají The Rasmus a Nico Wilhelm z 5. místa na 7. Skladba Break These Chains znamená přetrhnout tyhle řetězy a zachycuje chvíli, kdy už ve vztahu není co zachraňovat a jedinou cestou je definitivně se osvobodit. Temný zvuk, výrazné kytary a naléhavý refrén připomínají, aspoň teda mě, starší tvorbu kapely The Rasmus, jen v modernějším a tvrdším podání. V Music Chart se ale tentokrát pouta přetrhla směrem dolů. Song ztrácí dvě příčky. Evropa 2.

0: Ladíte Music Chart na Evropě 2. Dara opouští stupně vítězů a klesá na 6. pozici. Z Bangaranga letos vyhrála Eurovizi a Bulharsku přinesla historicky první vítězství. Song přitom není jenom bezstarostná party. Dara do něj promítla také boj s úzkostmi a pochybnostmi. V Eurovizi byla první, v Music Chart tentokrát 6. No člověk zkrátka nemůže vyhrávat úplně všechno.
1: Music Chart.

dalších máte Evropu 2 Music Chart. Na řadě druhý Future Hit v rámci 27. vydání roku 2026. Loreen se vrací se skladbou Set Me Free, tedy v překladu Osvobodně. Dvojnásobná vítězka Eurovize v ní zpívá o chvíli, kdy člověk přestane bojovat sám se sebou, pustí minulost a konečně se odhodlá vykročit dál. Nechybí samozřejmě silné emoce, postupně rostoucí energie ani typicky velkolepá atmosféra, kterou Loreen umí jako málo kdo. Tohle je přesně ten song, při kterém se mává rukama nad hlavou, i když jste původně třeba jen šli vyníst odpadky. Tady je dnešní druhý Future. Evropa 2 Music Chart.

0: Posloucháte Evropu 2. Do největší pětky, nebo největší, možná nejlepší, to je asi lepší. V rámci Music Chart se posouvá Krištof a Domenika Aláďia. Půlnoční hřích je o touze, která nemusí být naplněná, a je to i o emocích, které zůstávají ukryté pod povrchem. Posluchači se nicméně žádného hříchu nedopustili, protože skladbu od minule poslali o dvě místa výš, a rovnou k tomu přidám místo čtvrté, kam se propadají z medailových pozic Antonín Herbeck a Brendan.
1: Maximum muziky. Evropa 2. Music Chart.

V Music Chart Evropy 2 je nachystaná také rubrika, kterou osobně mám hodně rád. Jak to hraje venku? Díky tomu máme přehled, co boduje za hranicemi a co se třeba dostane jednou k nám, možná někdy i do České republiky. Pro teď míříme do Itálie, kde dál vede Bruno Mars. Novinka On My Soul zůstává druhý týden na prvním místě žebříčku Rádia DJ. Song pochází z jeho prvního soulového alba po 10 letech, které vyšlo letos v únoru. A právě tato skladba je velkým milostným slibem zabaleným do retro soulu, živých dechů a rychlého rytmu. Bruno přísahá lásku na vlastní duši a Italovému zatím věří. Druhý týden a pořád jednička. Evropa 2, Music Chart. Jak to hraje venku?

Ladíte Evropu 2 Music Chart, minulá vítězka Madonna, tentokrát bere bronz, se Sabrinou Carpenter se po 7 týdnech vyparádě loučí se skladbou Bring Your Love, a to třetím místem. Upřímně velmi důstojný odchod z parketu a je jasný, že budeme mít nového vítěze Evropy 2 Music Chart.

0: talk about.
1: Posloucháte Evropu 2 Music Chart. Kdo se dostal na místo druhé, prozradím za chvilku. Teď jdeme zjistit, kdo Music Chart opustil. Po 7 týdnech jsme se rozloučili se Charlotte God. Sedm týdnů bodovali taky The Car Sleepers a Gerald Clark. Skončil i tedy svým po 7 týdnech. A do top 20 se nedostala minulá novinka Ocean House, kterou má na svědomí Jubel. Jen vy a vaše hlasy rozhodují, kdo se dostane a kdo ne do nejprestižnější hitparády českého éteru Evropy 2 Music Chart. A druhé místo obsadila Anika Iris, která se vrátila na scénu se singlem Morning Blues. Minule jsme si ji představili jako novinku a rovnou atakuje nejvyšší příčky. Dnes si doběhla pro stříbrnou medaili.
2: Evropa 2 Music Chart.
3: Evropa 2 Music Chart.

27. vydání Evropy 2 Music Chart je takřka ve finále. Než se ale dozvíme, kdo se stal vítězem, nabízíme rekapitulaci aktuálního pořadí. Tak 20. místo a pát týdne si odnesla Bibi Rexa s Davidem Guettou, 19. obsadil Šabuzí, Michael Schulte spadl na 18. Činasky po 7 týdnech končí svou trať v Music Chart na místě 17. Bere se z novinky probojoval na 16. pozici, 15. si připsala díky vašim hlasům Ariana Grande, Kygo, Griffin a Khalid jsou šplhouny týdne a po 6 týdnech se dostávají na 14. pozici. The Silver Spoons a Aiko jsou na 13. 12. obsadil John Summit a Lavinia. Avalon Roxton je na 11. No a jak dopadla první desítka? Na 10. příčce je Timmy Trumpet a Oaks, kteří v Music Chart končí. Jsou tu 7. týdnem a tohle byla jejich konečná krasojízda. Pro nějž hlasovat nepůjde. Nessa Beret je na 9. Nad ní je Damiano David. Derasmus a Nico Wilhelm se došli v tomto vydání pro 7. místo. Dara se propadla z trojky na 6. Krištof a Domenika Alagia poskočili na místo 5. Antonín Herbeck a Brandon jsou 4. 3. příčka patří Madoně a Sabrině Carpenter. Tuto spolupráci jsme v Music Chart uslyšeli naposledy. Dámy si vás získali v hitparádě celých 7 týdnů. Minule novinka, dnes 2. je Anika Iris. A novým vítězem Evropy 2 Music Charts nejvíce hlasy je David River. Skladbu Empty House vydal v únoru pod vlastní značkou a bez velkého vydavatelství ze zády. Z poslední nasazené novinky rovnou na jedničku. Tomu říkám fantastický úspěch. Dům je možná prázdný, hlasovací kolo ale rozhodně ne. No a to je z dnešní hitparády Evropy 2 Music Chart vše. Po skončení se vrhněte na hlasování, ať je i příští vydání, tedy 28. opět pestré. Vše probíhá na www.evropa2.cz. Pokud posloucháte nedělní reprízu, vy už na nic čekat nemusíte a hlasovat pro své oblíbence můžete okamžitě. Čas máte do úterního poledne. Mějte se krásně, no a zase někdy příště. Ahoj!

0: Evropa 2. Maximum emocí každý den.
1: Evropa 2.
2: Ježiš, to jsem já, do prvná, ale ne.
3: Co? Haló, kdo?
1: Haló?
2: Jdete, ahoj.
3: Kecáš! Ne! Kecáš!
1: Ty jsi ta Iveta, která chtěla toho Šírena.
3: Ne,
1: ne.
2: Podobře, to je na infarkt.
3: Iveta!
4: Ty jsi dobrá!
3: Iveta!
2: Děkuju!
0: Nejsme normální rádio.
2: Dobrečím!
0: Jsme Evropa 2.
5: I see a million faces I'll never know. And I'm losing my patience. I'm scared the city's gonna swallow me whole. And it gets so frustrating. I'm wasting my nights chasing the heights. I'm feeling so lonely, just trying to find

0: Dan from Bastille, and I'm here with Europe 2.
1: Ahoy, Tim Carly, with Fast Boy,
2: and you can head over to Europa, yeah.
3: Nastav uši hviezda.
4: Hey, it's Jared Leto from 30 Seconds to Mars. Strabim, Europol, Tibet.
3: Evropa 2.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Zpátky k muzice.

Jakmile na Evropě 2 rozjedou pendulum svůj drum and bassovej nářez, je to znamení. Znamení toho, že půjdeš zadarmo na festival Let It Roll. Na Evropě 2 pro tebe máme od pondělí do pátku 4 lístky denně. Let It Roll. Na přelomu července a srpna v Mostě. Exkluzivně s Evropou 2.

0: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
1: Chcete surfovat, ale nechce se vám letět přes půl světa? Nevadí. Na rozkoši vás naši instruktoři postaví na prkno, i když jste úplný začátečník. Výbavu vám půjčíme. Čeká vás skvělé jídlo, drinky, šlapadla i večerní posezení u ohně a kempování pod hvězdami. Vezměte celou partu a zažijte léto, jak má být. Přijeďte ještě dnes. Podrobnosti najdete na wakesurfrozkoš.cz. Podrobnosti najdete na wakesurfrozkoš.cz.

YouTube kanál Evropy 2 jede na maximum. Víc než 60 milionů views a 100 000 odběratelů. Skvělé podcasty se známými hosty, nejlepší interpreti z domácí scény, zahraniční hosté, reporty z akcí a spousta dalšího. Buď přitom s námi a sleduj exkluzivní obsah, který ti servíruje jedině Evropa 2. Držíme ti flek i na YouTube.

0: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
1: Chcete surfovat, ale nechce se vám letět přes půl světa? Nevadí. Na rozkoši vás naši instruktoři postaví na prkno, i když jste úplný začátečník. Výbavu vám půjčíme.
2: Čeká vás skvělé jídlo, drinky, šlapadla i večerní posezení u ohně a kempování pod hvězdami.
1: Vezměte celou partu a zažijte léto, jak má být.
2: Přijeďte ještě dnes. Podrobnosti najdete na wakesurfrozkoš.cz.
3: Podrobnosti najdete na wakesurfrozkoš.cz.
4: Maximum tvý muziky.
5: Evropa 2.
6: Evropa 2.
7: Evropa 2.

Jakmile na Evropě 2 rozjedou pendulum svůj drum and bassovej nářez, je to znamení. Znamení toho, že půjdeš zadarmo na festival Let It Roll. Na Evropě 2 pro tebe máme od pondělí do pátku 4 lístky denně. Let It Roll. Na přelomu července a srpna v Mostě. Exkluzivně s Evropou 2.

vyhrát se přece nedá. Láska je věčná, ale silnější jsou naše ega. Nějak se nedojímám, když se vracím fotkám. Nevěřím v minulost, proto jenom čekám. Čekám, až tě potkám, ty se budeš sladce smát. Budeš šťastná, nebudeš sama, bude to pro mě rána. Představíš mě přítele, pozdravím a půjdu dál. Se vzpomínkou na lásku, kde nikdo nevyhrál.

0: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
1: Chcete surfovat, ale nechce se vám letět přes půl světa? Nevadí. Na rozkoši vás naši instruktoři postaví na prkno, i když jste úplný začátečník. Výbavu vám půjčíme. Čeká vás skvělé jídlo, drinky, šlapadla i večerní posezení u ohně a kempování pod hvězdami. Vezměte celou partu a zažijte léto, jak má být. Přijeďte ještě dnes. Podrobnosti najdete na wakesurfrozkoš.cz. Podrobnosti najdete na wakesurfrozkoš.cz.

0: na D2 je porouchané vozidlo. Tedy očekávejte zdržení, nebuďte blázni a uklidněte se, páči, prostě tam budete čekat.
1: Či krásné ráno, mám pro vás čerstvé zprávy Evropy 2.
2: A měl bych říct asi, že jsem Miraj, ne? Nebo ty jsi to uvedl, dobře.
1: Přečíst to podle mě dokážu.
3: Je tady počasí a Jaromír Jágr.
4: Počasí, budete se divit, ale došlo k velký změně. Plus 30 od zítra, takže nikdo nemusíte nikam jezdit k moři. Děkujeme vám.
5: Distributoři plynu v Česku dnes začnou testovat těsnost svých plynovodů. Do pátku bude proto intenzivnější zapáchat plyn.
3: Monika Bagárová, náš dnešní host, dobré ráno.
1: Tak jdeme na speciální zpívanou dopravu.
6: Evropa 2, kde to stojí?
7: Půl hodiny si postojíte na Pražském okruhu a než se rozjedete, tak já už tady nebudu.
1: To zprávy zpívané dopravní Vojta Dyk, tak snad nedostanete smyk. Evropa 2.
6: Nejsme normální rádio. Jsme Evropa 2.

0: Zahříváme se posluchači, kteří jsou v jiných zeměpisných šířkách.
1: Svoji Evropu 2 si najdeš vždycky, ať si sebe víc daleko.
2: Teď se nám dovolal někdo ze strašné dálky.
3: Dobré ráno, ze Skotska.
2: Máš nějakou historku ze Skotska?
3: A ne.
1: Nebo ještě dál.
4: Tady jsou Skotci, volám z Dubaje.
2: To jsem čekal, typický prostě uprchlíci.
4: Sluníčko, teplo, ale možná až moc velký teplo.
2: Běž do hajzlu.
1: A nebo úplně nejdál.
5: Dobré ráno, tady je Oli.
2: Tak Oli, odkud voláš?
5: No já jsem na severní Moravě.
1: Oli má recht. Všude dobře, doma nejlíp.
2: Jsem na řádě, děkuju.
1: Evropa 2. Držíme ti flek po celý planetě.

0: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
1: Chcete surfovat, ale nechce se vám letět přes půl světa? Nevadí.
2: Na rozkoši vás naši instruktoři postaví na prkno, i když jste úplný začátečník. Výbavu vám půjčíme.
1: Čeká vás skvělé jídlo, drinky, šlapadla i večerní posezení u ohně a kempování pod hvězdami.
2: Vezměte celou partu a zažijte léto, jak má být.
1: Přijeďte ještě dnes. Podrobnosti najdete na wakesurfrozkoš.cz. Podrobnosti najdete na wakesurfrozkoš.cz.

Jakmile na Evropě 2 rozjedou pendulum svůj drum and bassovej nářez, je to znamení. Znamení toho, že půjdeš zadarmo na festival Let It Roll. Na Evropě 2 pro tebe máme od pondělí do pátku 4 lístky denně. Let It Roll. Na přelomu července a srpna v Mostě. Exkluzivně s Evropou 2.

Dobrý den. Nejspíš známe odpovědi na otázky, které si kladete. Třeba ohledně muziky. Na Evropa2.cz/playlist najdeš všechny songy pěkně za sebou tak, jak jsme je na Evropě 2 odehráli. A to až týden zpátky.